0: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.
1: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
2: Zábava vlny tobogány.
3: Co vás čeká?
2: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
3: Plno tobogánů a skluzovek.
2: Tak všichni rychle do plavek.
3: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
2: Relax, drinky, animace.
3: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
2: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
1: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
5: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
1: A tomu říkáte rychle?
3: Jsme Siegel. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
4: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
5: Klasik Praha. Největší hity za 500 let.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání 15.7.
1: Od 1. června je v Metropoli Zličín Ninja Park. Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
2: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skill wall a fůra dalšího.
1: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
2: Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
3: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady.
4: Zábava vlny tobogány.
5: Co vás čeká?
6: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
7: Plno tobogánů a skluzovek.
8: Tak všichni rychle do plavek.
9: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
10: Relax, drinky, animace.
11: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
12: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
3: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na Aquapalace.cz.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na více než 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
16: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte veggie mleté Nature's Promise za 54,90 nebo mix Koleslav za 29,90. Albert.
17: Ladíte Klasik Praha.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland. Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
1: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
2: Řešení je úvěr od Acema.
1: Ale já potřebuju půjčit hodně.
2: Řešení je Acema.
1: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
2: Řešení je Acema.
1: A co když potřebuju 20 milionů?
2: Řešení je Acema.
1: A 30?
2: Acema.
1: A 40?
2: Acema.
1: A 50?
2: Acema. Jde to i bez banky.
1: Hele, nezaseko ses?
2: Ne.
3: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře cí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Tohle je Klasik Praha.

0: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.
1: Dobré ráno v pátek 24. července. Možná už jste za mořem do Chorvatska vyrazili, nebo tam máte namířeno. V dnešním ranním vysílání se setkáme s hudebníkem, který se tam také vydal. Nebyl to však odpočinek na pláži, který ho tam vylákal. Kam a kdo to byl, kdo se vydal na Istrii, uslyšíte za chvíli. Přeji vám pěkný poslech.

Slyšeli jsme hudbu Václava Pichla. Byla to první část symfonie Pastoralis D-dur. Hrál pardubický komorní orchestr pod taktovkou Marka Štrincla a dohrál 7 minut po 7 hodině. Dnes máme 24. července a tak trochu s předstihem si připomeneme malé výročí, kdy si budeme moci užít hudby Benedetta Marcella. Ten se sice narodil 31. července, anebo možná 1. srpna, ale my si jeho osobnost připomeneme už nyní a také si povíme, proč se vydal na Istrii, ale o tom všem více až později. Teď už zazní píseň Mattinata Ruggiera Leoncavalla, zpívá Juan Diego Flores.

To byla známá píseň Matinata Ruggera Leoncavalla, tentokrát v podání Juana Diega Floreze, a my ji vyslechli v předchozích minutách a posunuli se v čase. Nyní už je 7 hodin 10 minut. A také se posunuli v našem programu. Za chvíli uslyšíme pátou část symfonie číslo 3 S-dur Roberta Schumanna. Říká se jí Rýnská a nám ji zahrají vídeňští filharmonikové pod taktovkou Ricarda Muti. Předtím je tu ale ještě předpověď počasí pro Prahu. Dnes bude v hlavním městě skoro jasno až polojasno, během dne přechodně až oblačno. A odpolední teploty už pomalu stoupají. Dnes se dočkáme 23 a možná až 25 stupňů Celsia.

Dozněla rýnská ukázka ze symfonie číslo 3 S dur Roberta Schumana. Slyšeli jsme pátou část, kterou hráli vídeňští filharmonikové pod taktovkou Ricarda Muti. 8:15 se hlásí také informace o dopravní situaci v Praze. Na Pražském okruhu na 7. kilometru směrem k D1 je porouchané vozidlo, očekávajte tam zdržení. A další zdržení na vás se čeká kvůli dopravní nehodě v ulici Bajkalská. My se ale teď vydáme za hudbou z Jurského parku. Uslyšíme hudbu Johna Williamse k tomuto filmu z roku 1993, ovšem v trochu netradiční podobě. Hrát nám budou Sara Andon na flétnu a Simone Pedroni na klavír.

0: Klasik Praha.
1: V polské vesnici Luslavice se nachází prestižní mezinárodní hudební instituce Evropské centrum hudby Křištofa Pendereckého. Jaká je její historie a co je hlavní náplní činnosti tohoto centra, prozradíme v dalším dílu pořadu s pondělní premiéru od 19 hodin.
0: Slavná auditoria.
2: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních. Někdy přijde chvíle, kdy si řeknete, chci větší svobodu, chci vlastní tempo. Možná je čas začít něco nového. Staňte se realitním makléřem u Century 21. Nebo si rovnou založte vlastní kancelář a podnikejte s podporou silné značky. Buďte součástí nejrychleji rostoucí realitní sítě na trhu. Century 21. Úspěch v realitách má své jméno. Více informací na www.century21.cz.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
4: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
8: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Posloucháte Klasik Praha.

Sbor Royal Liverpool Choir a orchestr Royal Liverpool Philharmonic Orchestra pod taktovkou Carla Davise nám dospíval a dohrál Zadok de Priest, jednu z korunovačních jmen Georga Friedricha Händla. Za pár vteřin bude 7:30 a my budeme poté také poslouchat slavnostní pochod v nový život Josefa Suka. Předtím se ale podíváme do Itálie, neboť tam se narodil v roce 1686 a přímo v Benátkách Benedetto Marcello, známý italský skladatel, který se narodil někdy na přelomu července a srpna, ale zároveň v červenci bohužel zemřela. Bylo to právě 24. července. Tehdy mu bylo 53 let, těsně před svými narozeninami. 54. Nás ale teď zajímá narození, to proběhlo právě v Benátkách a také tam se prý poprvé setkal s hudbou. Jak se snažil zdokonalovat v hudbě, to bohužel není jasné. V čem se ale určitě zdokonaloval, tak to byla právničina, protože pocházel z benátské právnické rodiny a tak bylo přirozené, že studoval také práva a dokonce byl zvolen do Rady 40 v Benátkách, což byl takový benátský nejvyšší soud a funkci tam zastával 14 let. Pak byl ale v roce 1730, to už mu bylo kolem 640 let, vyslán na Istrii. A prý právě v tu chvíli také přestal komponovat, protože se musel mnohem více zabývat politikou, tedy vládnutí v půle celé Istrii.

Dozněl slavnostní pochod v Nový život Josefa Suka. My jsme slyšeli hrát tuto pěknou hudbu Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK pod taktovkou Petra Altrichtera. A tento orchestr dohrál 6 minut po 7:30. Za chvíli hudba Františka Xavera Brixiho. Uslyšíme třetí část jeho koncertu C dur pro violu a smyčcový orchestr. Jan Pěruška bude hrát solo a doprovázet jej bude komorní orchestr členů České filharmonie. Ale ještě než uslyšíme tuto hudbu, ještě jednou se vydáme do Itálie a vlastně také do Chorvatska. Do Chorvatska se jezdíme zotavit, ať už kvůli mořskému vzduchu, a nebo kvůli tomu, že nás tam má krásně blaží mořská voda a pochopitelně i slunce. Ovšem jinak to bylo pro Benedetta Marcella, slavného italského skladatele přelomu 17. a 18. století. Ten se do Chorvatska, přesněji do Istrie, do Puli, také vydal, ale ne za rekreací, ale za prací jako guvernér Benátské republiky, a prý mu tamní klima vůbec nesvědčilo. Vydal se tam ve svých 44 letech, bylo to v roce 1730, a o 7 let později už se musel vrátit do Benátek, protože se mu zdraví natolik zhoršilo, že bylo třeba domácí péče. Ale pak se nejspíš zotavil, protože hned následující rok byl vyslán do Breši jako kancléř nebo pokladník, a tam bohužel o 2 roky později zemřel ve věku 53 let. Ale jak byl moc významný, to nám dosvědčuje i to, že papež nařídil v den jeho smrti den smutku. Ale to už byla věc politická. Nás zajímá Benedetto Marcello jako skladatel, a jak jste slyšeli, skládal, a to do doby, než byl právě převelen na Istrii. Více o něm jako o skladateli za chvíli.

0: Jan Pěruška a komorní orchestr členů České filharmonie pod taktovkou Andrease Sebastiana Weisera nám dohráli třetí část koncertu C-dur pro violu a smyčcový orchestr Františka Xavera Brixiho. Je 7 hodin 43 minut a nás se čeká ještě jednou návrat k Benedettu Marcellu, což je známý italský skladatel přelomu 17. a 18. století. Narodil se před 340 lety a jak jste slyšeli, měl poměrně bohatou politickou kariéru. I jako právník, kdy sloužil v nejvyšším soudu Benátek, ale přesto byl schopen ve svém volném čase se věnovat hodně hudbě. Ale protože se on věnoval hudbě především ve volném čase, tak se nechtěl označovat za skladatele, ale pouze jako milovník nebo laik hudby vystupoval a podepisoval svoje skladby. Přesto však skladbu studoval u Francesca Gasparinyho nebo Antonia Lottiho. Byl známý už ve svém mládí, kdy publikoval písně a sonáty, také zkomponoval italské žalmové parafráze. Věnoval se ovšem i bohaté tvorbě sonát pro klavír, violončelo a flétnu a také se věnoval tvorbě pro hudební divadlo. Jako operní skladatel byl ale méně úspěšný. Vadil mu despotismus zpěváků, převaha primadon a kastrátů a také zdobnost tehdejší opery. A tak napsal satiru, operní satiru Il teatro alla moda. Ale asi to nebyl žánr, ve kterém tolik měl šanci uspět, spíše právě v o něch sonátách a nebo v kantátách. Ano, a my si teď vyslechneme jednu ze sonát, kterou zkomponoval. Bude to druhá část sonáty D mol pro flétnu a basso continuo. Hraje Sonatory Chamber Duo v podání Petra Broka, který hraje na flétnu, Bertolda Fritze na čembalo.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

0: Věděli jste, že Rádio Klasik Praha můžete poslouchat i prostřednictvím mobilní aplikace?
1: Je ke stažení zdarma. Více informací na klasikpraha.cz/aplikace.
2: Co čteš, mami?
3: Seniordoma.cz. Asistent nakoupí, poklidí, uvaří. No já nepotřebuju, mě to obstará dcera.
2: Já taky musím chodit do práce.
4: Když už nemůžete, zaskočíme za vás. Seniordoma.cz. Starost o vaše blízké a jistota pro vás.
5: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
6: Výhry. Slevy. Zábava.
7: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
8: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
7: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
8: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
7: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
9: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
10: Kontejnery Siegel, dobrý den.
11: Dobrej, dobrej. Potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
10: A tomu říkáte rychle?
12: Jsme Siegel. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
5: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
13: Jsme Klasik Praha.

Slyšeli jsme duet Rodolfa a Mimi z opery Bohéma Giacoma Pucciniho. Zpívali nám Kristine Opolais a Jonas Kaufmann a doprovázel je orchestr Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia pod taktovkou Antonia Papana. Máme 7 hodin 54 minut a pokračujeme v našem dnešním ranním programu hudbou Antonia Salieriho. Zaposloucháme se do předehry k opeře Andílek aneb Svatba pro pomluvu.

0: Dozněla předehra k opeře Andílek aneb Svatba pro pomluvu Antonia Salieriho. Slyšeli jsme hrát Symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě pod vedením Michaela Dittricha. Nyní už je 8 hodin, nejvyšší čas pro první naše zprávy na Radiu Klasik Praha a za chvíli pro další pěknou hudbu. Uslyšíme ze svity pro malý orchestr Vítězslava Nováka třetí část Zamilovaní.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Soudcovská unie se ohradila proti vyjádřením na adresu ústavního soudu, která v posledních dnech pronesli někteří vysocí představitelé státu v souvislosti s kompetenční žalobou prezidenta na vládu. Profesní sdružení soudců v dnešní tiskové zprávě uvedlo, že výroky zpochybňující nezávislost a kompetentnost soudu mohou vyvolat nedůvěru občanů v právní stát. Zahraniční státy, například Brazílie, Austrálie, Japonsko či Norsko, kritizují nová americká cla, která administrativa prezidenta Donalda Trumpa oznámila včera večer. Pro Evropskou unii jsou nová cla nepříjemným překvapením, uvedla šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová. Nová cla ve výši 10% a 12,5% nahradí dočasné 10% clo, jehož platnost končí dnes v noci. Některým státům vadí také odůvodnění nových cel, a sice nedostatky v potírání dovozu zboží, které je výsledkem nucené práce. V Uherském Hradišti dnes se začne 52. ročník letní filmové školy. Každoročně ji navštěvují tisíce lidí. Festival pořádá Asociace českých filmových klubů, která každoročně na letní filmové škole uděluje výroční ceny. Letos by je měli dostat francouzský režisér animovaných filmů Michel Ocelot, herec Jiří Lábus a herečka Anna Geislerová. Cenu obdrží i Dušan Kondel, který stojí už více než 30 let v čele Karlovarského filmového klubu. Program přehlídky je rozdělený do bloků Historie, Současnost, Česko-Slovensko, Hosté a Asociace českých filmových klubů uvádí. Dnes se bude nad Českou republikou polojasno, místy oblačno a ojediněle se vyskytnou slabé přehánky. Později odpoledne a večer od západu bude ubývat oblačnosti a srážky ustanou. Nejvyšší teploty se budou dnes na našem území pohybovat mezi 21 až 25 stupni Celsia a na horách bude kolem 17. To je ze zpráv 8 vše. Nyní už se zaposlouchejme do tvorby Vítězslava Nováka.
1: Jsme Klasik Praha.

Slyšeli jsme ukázku ze svity pro malý orchestr Vítězslava Nováka. Ze Slovácké nám Pražská komorní filharmonie pod taktovkou Jiřího Bělohlávka zahrála třetí část s názvem Zamilovaní. Je 7:07 a my se zaposloucháme v následujících minutách do čtvrté části orchestrální svity Planety Gustava Holsta. A vypravíme se na Jupiter, na tuto planetu, kterou nazval Gustav Holst ve své orchestrální svitě nejenom Jupiterem, ale také zvěstovatelem radosti. Hrát nám budou hráči Berlínské filharmonie pod vedením Simona Rettla. Předtím ale ještě informace o dopravě. Na Pražském okruhu na D0 na 7. kilometru je ještě odstavené porouchané vozidlo, tam buďte opatrní, až budete projíždět. Další informace se týká ulice Plamínkové, ta je stále neprůjezdná kvůli propadlé vozovce a nehoda je hlášena z ulice Bajkalské.

0: Dozněla hudba Gustava Holsta. Slyšeli jsme ukázku z jeho orchestrální svity Planety. Čtvrtou část Jupiter, zvěstovatel radosti, to nám hráli hráči Berlínské filharmonie pod taktovkou Simona Rattla. A dohráli minutu po čtvrt na devět. Za chvíli se zaposloucháme do hudby Benjamina Bartletta. Celý svět tento rok na jaře odletěla bohužel smutná zpráva, že 19. dubna tento britský skladatel známý svými filmovými i televizními melodiemi zemřel. Naštěstí ale po něm právě hudba zůstala. A jak zní, to uslyšíte právě v následující chvíli. Následuje totiž ukázka jeho tvorby ze seriálu Putování s dinosaury z roku 1999. A my uslyšíme, jak orchestr BBC Concert Orchestra pod vedením Bena Poupa a dokonce i samotného autora této hudby Benjamina Bartletta hraje část nazvanou Doba titánů a útěk mláďat.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

0: Klasik Praha.
1: Další švédský stůl nabízí k ochutnání violončelové koncerty a sonáty Antonia Vivaldiho, které natočil Christoph Kohn společně s orchestrem Academy of Ancient Music a dirigentem Christopherem Hogwoodem. Autor pořadu Stanislav Předota zve k poslechu v neděli od 19 hodin.
2: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
3: Toto léto se nechte okouzlit chutěmi Itálie s Amorino.
4: Řemeslně vyráběné gelato, ovocné sorbety, ledové nápoje a další italské speciality na vás brzy čekají v našem novém prostoru ve Fashion Arena Prague Outlet.
3: Amorino. Umění pravého italského geláta.
5: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
6: Výhry. Slevy. Zábava.
7: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
8: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
7: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
8: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
7: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
9: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
10: Řešení je úvěr od Acema.
9: Ale já potřebuju půjčit hodně.
10: Řešení je Acema.
9: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
10: Řešení je Acema.
9: A co když potřebuju 20 milionů?
10: Řešení je Acema.
9: A 30?
10: Acema.
9: A 40?
10: Acema.
9: A 50?
10: Acema. Jde to i bez banky.
9: Hele, nezaseko ses?
10: Ne.
11: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
12: Kontejnery Siegel, dobrý den.
13: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
12: A tomu říkáte rychle?
14: Jsme Siegel, kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
15: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.
0: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech. Klasik Praha.

Dozněla hudba Antonia Vivaldiho. My jsme se tak zaposlouchali do barokní melodie. Do třetí části symfonie G dur hrál nám soubor The Academy of Ancient Music pod vedením Andrew Menzie. A mluvil jsem o baroku záměrně, neboť za chvíli uslyšíme tvorbu skladatele, který působil v první polovině 20. století. Je to Louis Betz, francouzský skladatel a také divadelník. Píseň, kterou za chvíli uslyšíme, Modrý holoubek, je druhou částí jeho cyklu Písně pro ptáky. Zpívat nám bude Julie Rosé, doprovázet na klavír Susan Manoff.

Dozněla píseň Modrý holoubek, která je jednou z částí cyklu Písně pro ptáky francouzského skladatele první poloviny 20. století Louis Betse. My se zaposlouchali do toho, jak nám Modrého holoubka zaspívala Julie Rosé, mladá francouzská sopranistka, vítězka pěvecké soutěže Operálie a hlavně také interpretka barokní hudby. Doprovázena byla Susan Manoff. Je přesně 8:30 a my budeme poslouchat hudbu, která je spojena s další krásnou dívkou, tentokrát Popelkou. Sergej Prokofiev zkomponoval celou svitu a my teď uslyšíme, jak Popelka jede na bál v podání orchestru de Paris pod taktovkou Semjona Byčkova.

Jan Mach nám na klarinet zahrál solo ve druhé části koncertu určeného pro tento hudební nástroj a také pro orchestr. Byl to koncert pro klarinet, orchestr a dur Wolfganga Amadea Mozarta. Teď je 8 hodin 40 minut a nás čeká svatba u Trollhaugenu. Známá to skladba Edvarda Hagerupa Kriega. Hrát nám ji bude Státní filharmonie Košice pod vedením Stevena Kunzenhausera.

0: Klasik Praha.
1: Stalo se nemyslitelné, legendární akční hrdina Chuck Norris zemřel. A my se v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna zaměříme právě na legendární akční hrdiny. Vedle Chucka Norrise jsou tu třeba Arnold Schwarzenegger nebo Sylvester Stallone. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: roir.cz. Co to je?
4: Moje mašina na výnosy. V Royeru investuju online od 1000 korun do prověřených nemovitostních projektů a výnos kolem 9% ročně dostávám každý měsíc jako rentu.
3: A kde je háček?
4: Žádný. Licence České národní banky, prověřené projekty, tisíce spokojených investorů. roir.cz.
5: Investování je spojeno s riziky, včetně rizika částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků.
6: Při prodeji nemovitosti rozhodují detaily. Správně nastavená cena, kvalitní prezentace a zkušenost, která dokáže celý prodej dovést k nejlepšímu výsledku. Makléři Century 21 patří mezi nejlépe připravené odborníky na trhu a stojí za nimi 50 let zkušeností světové značky. Řešíte prodej nemovitosti? Jsme tu pro vás. Century21.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
9: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
8: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
10: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.
11: Zařizujete nový byt v Praze? Pak je čas na Datart. Elektronikou a spotřebiči si ho vybavíte od kuchyně až po obývák. Nechte si od našich specialistů připravit individuální cenovou nabídku na míru, přesně podle vašich potřeb i rozpočtu. Datart, váš elektrospecialista.
12: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
0: Klasik Praha.

Dozněla hudba Felixe Mendelssohna Bartholdyho. My se zaposlouchali do Presta, do čtvrté části smyčcového oktetu S-dur. A toto dílo nám zahrály dvě kvarteta. Jedno se jmenuje Katior Eben a to druhé Belča Quotit. Teď je 8 hodin 56 minut a tak ještě pár minut na hudbu v rámci ranní nabídky zbývá. A tak my se zaposloucháme do mazurky Noční stíny Josefa Strause.

0: Noční stíny jsou pryč, tak se jmenovala mazurka Noční stíny. Mazurka Josefa Strause, která právě teď je dozněla v porádní orchestru Johana Strause pod vedením Jocka Rothsteina. My už totiž máme den, máme dopoledne, je 9 hodin a poradním vysílání přichází dopolední blok Rádia Klasik Praha, kterým vás také bude provázet Filip Sichra. V zápětí se zaposloucháme do hudby Johana Sebastiana Bacha. Bude to první část braniborského koncertu číslo 3G dur a hrát bude muzikantika Köln pod taktovkou Reinharda Goebla.
1: Ladíte Klasik Praha.

Dozněla první část braniborského koncertu číslo 3G dur Johanna Sebastiana Bacha. Hrála muzikantika Köln pod taktovkou Reinharda Gebla a dohrála 6 minut po 9. hodině. Vítejte na počátku dnešního dopoledního vysílání Rádia Klasik Praha, kterým vás provází Filip Sichra a který má pro vás spoustu pěkné hudby. Teď trochu klidnější, zazní totiž Intermezzo Symfonico z opery Sedlák kavalír Pietra Mascagniho. A tak uslyšíme krásné tóny v podání Philharmonia Orchestra pod vedením Giuseppe Sinopoliho.

Doznělo Intermezzo Symfonico z opery Sedlák kavalír Pietra Mascagniho a my jej slyšeli v podání Orchestru Filharmonia Orchestra pod taktovkou Giuseppe Sinopoliho. Vydáváme se v dnešní dopolední pouti krásnými melodiemi dál, tentokrát k tvorbě Josefa Haydna. Zaposloucháme se do třetí části koncertu pro klavír a orchestr číslo 4 G-dur. Hraje Leif Uwe Andsnes a také Norský komorní orchestr.

To byl Leif Ove Andsnes a také Norský komorní orchestr. Hráli nám třetí část koncertu pro klavír a orchestr číslo 4 G-dur Josefa Haydna a dohráli ve 9:45. Nyní se zaposloucháme do hudby filmové, a to hudby Maxe Steinera z snímku Jich proti severu z roku 1939. Nahrávka je ale mnohem mladší. Hrát ji bude orchestr Philharmonie de Strasbourg pod vedením Marka Letonii. A my se tak zaposloucháme do alba Cinema Classics z roku 2024, věnovaného jak jinak než filmové hudbě v podání právě Štrasburské filharmonie a slovinského dirigenta Marka Letonii.

0: Klasik Praha.
1: Můj další host patří mezi špičku harfistek u nás. Kateřiny Englichové se zeptám, zda stále platí, že krásnému nástroji vládnou ženy a jaký je poměr studentek a studentů na Pražské konzervatoři, kde Kateřina učí. Zeptám se na její kolegy, se kterými často vystupuje v komorních programech. A dozvíme se, jak převáží harfy. Poslouchejte v premiéře ve čtvrtek v 19 hodin. Těší se Ivan Dlask.
0: Z archivu osobností.
2: Co poslouchají slavní.
3: Co čteš, mami?
4: Senior doma CZ. Asistent nakoupí, poklidí, uvaří.
5: No a nepotřebuji, mě to obstará dcera.
3: Já taky musím chodit do práce.
6: Když už nemůžete, zaskočíme za vás. Senior doma CZ. Starost o vaše blízké a jistota pro vás.
7: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
8: Od 1. června je v Metropoli Zličín Ninja Park. Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
9: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skillwall a fůra dalšího.
8: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
9: Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
13: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
14: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady.
15: Zábava vlny tobogány.
16: Co vás čeká?
15: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
16: Plno tobogánů a skluzovek.
15: Tak všichni rychle do plavek.
16: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
15: Relax, drinky, animace.
16: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
15: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
14: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
11: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti kilo za 54,90 a cukr bílý krupice kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
2: Tohle je Klasik Praha.

Dozněla předehra k operetě Karneval v Římě Johana Strause mladšího. Hráli nám vídeňští filharmonikové pod vedením Vili Boskovského a dohráli těsně před 9:30. Zaposloucháme si nyní do hudby Georga Friedricha Händla, do první části hudby k ohňostroji. Je to předehra, hrát ji budou hráči souboru The English Concert pod vedením Trevora Pinocka.

Dozněla sonáta pro housle a klavír číslo 3D moll Johannesa Brahmsem, respektive její třetí část. Hrál nám ji Itzhak Perlman a doprovázel Daniel Barenboim. Máme 9 hodin 43 minut. Blížíme se tedy ke 9:45. Tentokrát z tóny Alexandra Porfirjeviče Borodina. Zaposloucháme se do druhé části symfonie číslo 2 H moll. Hraje Symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě pod vedením Stevena Gunzenhausera.

0: Hudba v miléniu, slavná auditoria, z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
1: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
2: roier.cz. Co to je?
3: Moje mašina na výnosy. V Royeru investuju online od 1000 koruny do prověřených nemovitostních projektů a výnos kolem 9% ročně dostávám každý měsíc jako rentu.
2: A kde je háček?
3: Žádný. Licence České národní banky, prověřené projekty, tisíce spokojených investorů. roier.cz.
4: Investování je spojeno s riziky, včetně rizika částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat.
7: Luboši, ty ho nebyl, nic ti neudělal.
8: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na více než 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
12: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
13: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
14: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
15: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
16: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
17: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Slyšeli jsme ukázku z díla Friderika Chopina. Byla to ukázka variací na arie Lachidarem Lamano z opery Don Giovanni čtvrtá. A hrál ji Alex Weissenberg a také orchestr de la Société de Concerts de Conservatoire pod vedením Stanislava Skrovačevského. Nyní se zaposloucháme do vokalízy Sergeje Rachmaninova. Hrát ji bude Earl Wilde.

0: Dozněla vokalíza Sergeje Rachmaninova v podání Earl Wilda a my se s ní dostali téměř až k 10. hodině. Za chvíli uslyšíme část z díla Edwarda Elgara. Z jeho slavnostních vojenských pochodů se rozezní pochod číslo 4 G-dur a hrát jej bude Symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě pod taktovkou Adriana Lípra. Čekají na vás ale i další melodie a navíc novinka týdne.
1: Jsme Klasik Praha.

0: Slyšeli jsme pochod číslo 4 G dur ze slavnostních vojenských pochodů Edvarda Elgára. Hrál nám symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě pod taktovkou Adriana Lípra a dohrál 5 minut po 10. hodině. To je také čas pro novinku týdne.
1: Novinka týdne.
2: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: V tomto týdnu vám nabízíme hudbu Wolfganga Amadea Mozarta. Dvě ze zřejmě nejzávažnější a nejpůsobivější duchovní díla tohoto skladatele, Mšice mol a Requiem de mol, spojuje skutečnost, že je tento rakouský skladatel nedokončil. Requiem de mol z roku 1791 je jeho poslední skladbou. Mozart během komponování zemřel, pravděpodobně na infekční chorobu, a zhruba od poloviny pak dílo dokončil jeho žák Franz Xaver Süssmayer. Má se za to, že zádušní mši si u skladatele potýkajícího se s finančními problémy objednal hrabě Franz von Walsegg, který ji měl v úmyslu vydávat za svou vlastní. Velkou mši C-moll pak taktéž nedokončenou napsal Mozart o více než 8 let dříve. Tou dobou již působil ve Vídni, ovšem skladba byla roku 1783 premiérována v jeho rodném Salzburgu. Jeden ze dvou solových sopránových partů, virtuózní a plný koloratury, napsal na míru pro svou manželku Konstanz. Mše ku podivu postrádá většinu částí krédo a zcela chybí také závěrečný díl Agnus Dei, a to z dodnes nejasných důvodů. Jeden z předních dirigentů současnosti, Jany Knézet Segan, nově natočil obě tato díla pro vydavatelství Deutsche Grammophon na album vydané 26. června. Na nahrávce spolupracoval s Evropským komorním orchestrem Chamber Orchestra of Europe, se kterým v minulosti natočil mimo jiné i povedené snímky Mozartových oper. V případě Requiem si vybral edici nakladatelství Berenreiter, pro které nedokončené dílo zkompletoval německý skladatel a dirigent Michael Ostřiga. Mši C-moll pak dirigent natočil v edici muzikologa Ulricha Leisingera, působícího v salzburském Mozarteu. Jako hudební ukázku z tohoto nového alba uslyšíme úvodní část Kyrie z Mozartovy velké mše C-moll.

Dozněla ukázka novinky týdne, tedy nahrávky, která nám zpřítomňuje tvorbu Wolfganga Amadea Mozarta. Jednak Requiem D moll a také Velkou mši C moll, které skladatel nechal nedokončené. My se zaposlouchali do části Kyrie z Mozartovy Velké mše C moll pod vedením dirigenta Janika Nese Cigana a v prodání Chamber Orchestra of Europe. Nyní nás čeká Fantazie pro klavír a orchestr Claude Debussyho a uslyšíme třetí část v podání Andrew von Oyena a také Prague Philharmonia pod taktovkou Emanuela Viomaa.

0: Klasik Praha.
1: Přestože vystudovala operní zpěv, stala se z ní dirigentka. Má exotické příjmení, i když si vzala Brňáka, a je přesvědčená, že dirigent by měl být co nejvíce vzdělaný. Začala tedy ještě studovat humanitní vědy. Mým dalším hostem je dirigentka, která je nejenom doma v Národním divadle v Praze, Anna Pozidis.
2: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
0: Toto léto se nechte okouzlit chutěmi Itálie s Amorino.
3: Řemeslně vyráběné gelato, ovocné sorbety, ledové nápoje a další italské speciality na vás brzy čekají v našem novém prostoru ve Fashion Arena Prague Outlet.
0: Amorino, umění pravého italského geláta.
4: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
5: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
6: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, potisk, trička, belabel, CZ.
7: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
8: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.
9: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte veggie mleté Nature's Promise za 54,90 nebo mix Koleslav za 29,90. Albert.
2: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Juan Diego Flores nám dospíval árii z opery Nápoj lásky Gaetana Donizettiho. Piel una furtivela crima za doprovodu orchestru Orchestra de la Comunitat Valenciana pod vedením Daniela Orena. Je 10:30 a my se vydáváme za další pěknou skladbou, tentokrát až do Argentiny. Tam působil vynikající skladatel Astor Piazzolla, a nejenom skladatel, ale také hráč na bandoneon, což je zvláštní druh tahací harmoniky. My se zaposloucháme do jeho možná nejslavnější skladby Libertanga. Hrát nám ovšem nebude na harmoniku, ale na kytaru Miloš Karadaglič a doprovodí jej studiový orchestr.

Doznělo Libertango Astora Piazzolly. Slyšeli jsme hrát Miluše Karadagliče a studiový orchestr pod taktovkou Christofa Izraela. Vydáme se za další melodií, ovšem tentokrát nebudeme muset překračovat oceán, ale zůstáváme doma a uslyšíme první část symfonie číslo 2 od Miloslava Kabeláče. Nám ji zahraje Vídeňský rozhlasový symfonický orchestr pod vedením Jakuba Hrůši a my tak uslyšíme druhou symfonii pro velký orchestr, která vznikla v letech 1942 až 1946. Tedy převážně za druhé světové války. Proto tato skladba Miloslava Kabeláče má dramatický místy ponurý až patetický výraz.

0: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
1: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
2: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Dobrý, dobrý. Potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
3: A tomu říkáte rychle?
5: Jsme Siegel. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
6: Výhry. Slevy. Zábava.
7: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
8: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
7: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
8: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
7: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
12: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A Vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
13: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
14: Klasik Praha.
15: Klasik Praha.

Dozněla čtverilka na motivy operet Veselá vojna Johana Strause mladšího. Z této operety jsme tedy slyšeli pár tónů a ty nám zahrál orchestr Johana Strause pod vedením Jacka Rothsteina. A ještě jednu skladbu pro vás máme v rámci této hodinky připravenu. Ta nás doprovodí až k 11. hodině a bude to hudba Krištofa Haranta z Polžic a Bezdružic a také pána na Pecce, našeho renesančního šlechtice, který byl téměř vše uměl a vedle všech dalších schopností také uměl komponovat hudbu. A to si budete moci ověřit za chvíli. Uslyšíme krédo z mise Quinis Vocibus. Zpívat nám budou Barbora Kabátková, Vojtěch Semerá, Tomáš Lajtke, Ondřej Holupa, Jaromír Nosek. A doprovázet je bude kapela Mariana pod taktovkou Vojtěcha Semeráda.

0: Slyšeli jsme ukázku z alba Pilgrimage z roku 2024, které natočili společně soubory Kapela Mariana a blízkovýchodní ansámbl Konstantinopole. Dramaturgie alba byla inspirována cestou Krištofa Haranta z Polžic a Bezdružic a Pána na Pecce do svaté země kolem roku 1600. A my jsme také hudbu Krištofa Haranta slyšeli. Bylo to krédo z jeho mise Quinis Vocibus. Zpívala nám Barbora Kabátková, Vojtěch Semerádla, Tomáš Lightcap, Ondřej Holub, Jaromír Nosek a hrála Kapela Mariana pod vedením Vojtěcha Semeráda. Už je minuta po 11. hodině a my pokračujeme v našem dnešním dopoledním vysílání také českou hudbou, ale o dost mladší, i když pro nás je to už historie. Mluvím o tvorbě Bedřicha Smetany. Zaposloucháme se do Furianta, do tance číslo 1 z druhé řady českých tanců v podání Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK pod taktovkou Petra Altrichtera.
1: Ladíte Klasik Praha.

Tak zpracoval Bedřich Smetana český furiant. My jsme slyšeli tanec číslo 1 z druhé řady českých tanců v podání Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK pod taktovkou Petra Altrichtera. Je 9 minut po 11. hodině a nás čeká další z pěkných skladeb dnešního dopoledního vysílání. Tu složil Ludwig van Beethoven a my uslyšíme díky umění Alfreda Brendla a vídeňských filharmoniků pod taktovkou Simona Rettla ukázku z císařského koncertu pro klavír a orchestr číslo 5 S-dur. Zazní druhá část.

Dozněla ukázka z císařského koncertu pro klavír a orchestr číslo 5 S-dur Ludwiga van Beethovena. Druhou část nám hráli vídeňští filharmonikové pod vedením Simona Rettla a solo měl Alfred Brendel. Nyní se zaposloucháme do hudby, dalo by se říci, trochu nezvyklého skladatele, protože jméno Karel Ančerl máme spojené především s dirigováním. Tento významný český dirigent a skladatel, který proslul ve 20. století, studoval skladbu a dokonce i mikrotonální hudbu a byl dirigentem Osvobozeného divadla. Zažil také těžké chvíle během druhé světové války. V Terezíně založil smyčcový orchestr. Po válce byl krátce šéfdirigentem symfonického orchestru Českého rozhlasu a to nejdůležitější od roku 1950 úspěšným šéfdirigentem České filharmonie, kterou dovedl k světovému renomé. V roce 1968 emigroval do Kanady a řídil tam orchestr v Torontu. My teď od tohoto dirigenta a také skladatele uslyšíme Allegro z dvou fug, tedy druhou část. Hrát nám bude soubor Krása kvartet.

0: Klasik Praha.
1: V další letní repríze hudby v miléniu zopakujeme pořad, který navštívila jedna z nejvýraznějších pěvkyň naší současné scény, mezzosopranistka Bella Adamová. Majitelka hlasu s krásnou sametovou barvou, která se věnuje zejména písním a sestavuje své vlastní originální programy. Bude hovořit nejen o Mahlerovi, ale také třeba o svých vysněných operních rolích. Reprízu poslouchejte v úterý 28. července od 19 hodin na Klasik Praha.
0: Hudba v miléniu.
2: O klasice v 21. století.
3: roir.cz. Co to je?
4: Moje mašina na výnosy. V Royeru investuju online od 1000 koruny do prověřených nemovitostních projektů a výnos kolem 9% ročně dostávám každý měsíc jako rentu.
3: A kde je háček?
4: Žádný. Licence České národní banky, prověřené projekty, tisíce spokojených investorů. roir.cz.
5: Investování je spojeno s riziky, včetně rizika částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků.
6: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
7: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na více než 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Posloucháte Klasik Praha.

Doznělo slavné Ave Verum Corpus Wolfganga Amadea Mozarta. My slyšeli tuto skladbu z živé nahrávky z léta 2022, kdy Neeme Järvi na koncertech v Tallinnu slavil své 85. narozeniny. A tak zpíval lotyšský státní pěvecký sbor a hrál estonský národní symfonický orchestr pod vedením právě tohoto slavného dirigenta. Je přesně 11:30 a nás čeká španělský tanec z baletu Laputí jezero Petra Iliče Čajkovského.

To byl španělský tanec Petra Iliče Čajkovského z jeho baletu Labutí jezero. Hrál Symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě pod taktovkou Ondreje Lenarda. Dohrál 11:45 a nás nyní místo divadelního předvádění krásné hudby tancem vznosným i tím španělským a trochu zemitějším bude zajímat hudba koncertní. Zaposloucháme se do tvorby Jeana Sibelia, do druhé části koncertu pro housle a orchestr D moll. Solo nám zahraje Janine Jansen a doprovázet bude Filharmonie Oslo pod vedením Klause Mäkelého.

Mezinárodně úspěšná nizozemská houslistka Janine Jansen nám dohrála solo ve druhé části koncertu pro housle a orchestr D-moll Jeana Sibelia. Doprovázel ji orchestr Filharmonie Oslo pod vedením Klause Mäkelého. 11 hodin a 43 minut. Rychle se blížíme ke 12. hodině k poledni pátečnímu dnes 24. července. Ale stále ještě je čas na pěkné tóny v rámci dopoledního vysílání a těmi následujícími budou tóny Maurice Ravela. Zaposloucháme se do čtvrté části smyčcového kvartetu F-dur v podání Katior Eben.

0: při prodeji nemovitosti rozhodují detaily. Správně nastavená cena, kvalitní prezentace a zkušenost, která dokáže celý prodej dovést k nejlepšímu výsledku. Makléři Century 21 patří mezi nejlépe připravené odborníky na trhu a stojí za nimi 50 let zkušeností světové značky. Řešíte prodej nemovitosti? Jsme tu pro vás. Century21.cz.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Lednice, sušička či nová pračka? S dopravártem Express to bude hračka. Využijte našeho rychlého doručení po celé Praze a nechte si svého nového pomocníka doručit už dnes. Než se nadějete, zvoníme u vás a neseme to nahoru. Dopravárt Express šetří váš čas i nervy. To je Datart.
3: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.
4: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
5: Já chci hot dog!
6: Já mám chuť na matcha latte.
7: Taky beru hot dog a klid v autě.
4: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
0: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
8: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90 až do 28. července. Kaufland.
9: Jsme Klasik Praha.

No, zněla skladba Johana Tajleho. Slyšeli jsme God Hilf Mi, koncertní árii, kterou naspíval Filip Žarusky za doprovodu souboru L'Arpeggiata. Poslední skladbou dnešního dopoledního vysílání na Rádiu Klasik Praha bude jazzová svita číslo 2 Dmitrije Šostakoviče, respektive tanec číslo 1 z této jazzové svity, hraný Královským koncertním orchestrem Amsterdam pod taktovkou Ricarda Šaji.

0: Slyšeli jsme tanec číslo 1 z jazzové svity číslo 2 Dmitrije Šostakoviče. Hrál Královský koncertní orchestr Amsterdam pod taktovkou Richarda Šaji a dohrál přesně v poledne dnes v pátek 24. července. Filip Sichra se tedy s vámi loučí, přeje vám pěkný pátek i celý víkend a předávám mikrofon Ivanu Dlaskovi. Ten vás provede dnešním odpoledním vysíláním.
1: Klasik Praha. Vše o klasické hudbě.

Skončil houslový koncert složený původně pro slavnou americkou houslovou virtuózku Maud Powell, a to koncert pro housle a orchestr G-moll, část Allegro Maestoso, autora, který se jmenoval Samuel Coleridge Taylor. Učinkovala Elaina Juriosti a s ní soubor Čineke, který řídil Kevin John Edusej. A právě touto skladbou začal odpolední program Rádia Klasik Praha s Ivanem Dlaskem, který vám od mikrofonu přeje krásné odpoledne a dobrý poslech všech našich pořadů a hudby, včetně koncerta Grossa Arcangela Corelliho.

Toto koncerto Grosso pochází z pera Arcangela Corelliho. Allegro zahrál soubor La Petite Bande, který řídil Sigiswald Kuijken. No a co uslyšíme v této hodině? Za chviličku už hudbu z filmu Anna a král George Fentna, která bude jako prvním příspěvkem odpoledního vysílání k té hudbě filmové. Té uslyšíte samozřejmě víc. V této hodině ale kromě hudby zařadíme také jeden rozhovor, který se bude týkat vystoupení na Mezinárodním hudebním festivalu v Českém Krumlově v letošním roce 2026, který právě probíhá.

0: Klasik Praha.
1: Především opery Arlésanka a Adriana Lecouvreur proslavili italského skladatele Francesca Cileu. Narodil se před 160 lety 23. července 1866 v Palmy v Kalábrii jako syn soudce a hudební nadání projevoval už od útlého věku. Více včetně ukázek v dalším pořadu s premiérou tento pátek od 19 hodin. Těší se na vás Martina Klausová.
2: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trmanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
5: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
7: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
8: Tahické léto v Aquapolis Praha už je tady.
9: Zábava vlny tobogány.
10: Co vás čeká?
9: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
10: Plno tobogánů a skluzovek.
9: Tak všichni rychle do plavek.
10: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
9: Relax, drinky, animace.
10: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
9: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
8: Aquapolis Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na
11: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Posloucháte Klasik Praha.

0: Uherský tanec číslo 11 D mol Johannesa Brahmse zahrál Londýnský symfonický orchestr, který řídil Neeme Järvi, a doplním, že orchestraci tohoto tance provedl Albert Pavlov. A teď je tu rozhovor, který jsem vám sliboval u mikrofonu, se svým hostem je Martina Klausová.
1: Milí posluchači, letos už po 35. se v krásném jihočeském městě Českém Krumově uskuteční festival, mezinárodní hudební festival, který už dobře znáte, řada z vás tam jistě byla. No a letos už po 35. se uskuteční celá řada nádherných projektů. Ten letošní 35. ročník přinese dobré 20 hlavních programů, další 20 koncertů doprovodného programu. Bude se konat na 13 jedinečných místech a přinese i program, který je vlastně obohacením celého kulturního dění ve městě. No a kromě těch projektů, které na koncertech v Českém Krumlově zazní, budou tady uvedeny i dvě světové premiéry skladeb českých skladatelů. A jednou z těch světových premiér bude skladba, respektive skladby klavíristy a skladatele pana Tomáše Kačie. Já jsem moc ráda, že v tom nabitém programu, který teď už kolem toho festivalového dění běží, jste si našel čas i pro návštěvu na Rádiu Klasik Praha. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pane Kačo, než se dotkneme konkrétně těch premiér a té hudby, která zazní na koncertě v Českém Krumlově, tak ve vašich životopisech je uváděno, že jste český skladatel, respektive český skladatel romského původu, ale vy řadu let už žijete trvale ve Spojených státech amerických. Tak kým se cítíte být v současné době?
2: To je zajímavá otázka. Já si myslím, že je to pořád tak plus minus jako rozpolcený, jelikož už v Americe žiju přes 10 let, 12 asi v celku. A pořád vlastně mluvím anglicky, tak je to takový půl na půl, no, ale to Česko mi stále samozřejmě chybí a stále se cítím vnitřně jako, že jsem jako Čech a Rom.
1: Vy koncertujete po celém světě. Za tu dobu své kariéry, kterou máte za sebou, jste vystoupil na řadě významných míst, kromě toho také v Carnegie Hall, což je taková meta bašta řady muzikantů, ale možná tam jsou i jiné důležité momenty, které ve své kariéře považujete za podstatné. Je to ta Carnegie Hall, anebo jsou to třeba jiná setkání, jiná vystoupení, která považujete za nějaký přelom, mezník?
2: Kromě té Carnegie Hall tam bylo více těch míst. Mám takový pocit, jedním z nich je třeba před 2 nebo 3 lety, to bylo v Bruselu a to bylo, kdy já jsem premiéroval vlastně skladbu Stronger Than Yesterday, která byla vlastně zakázka pro české předsednictví v Evropské unii. A tu jsme hráli i teda v Praze, v Rudolfinu a také v Bruselu, v takzvaném Bozár, v té koncertní síni. A to bylo krásný, to bylo nádherný.
1: Já jsem vás uváděla jako klavíristu a skladatele. Když vystupujete jako klavírista, uvádíte výhradně svoje vlastní skladby a nebo se věnujete i jinému repertáru?
2: Je to tak půl na půl. Nikdy teda nevystupuju s klasikou jako takovou. A já si vždycky vlastně propůjčuju témata z klasické hudby, z populární hudby, z jazzové hudby nebo z různých vlastně žánrů. Propůjčuju si ty melodie, ty témata a předělávám si je do toho svého takového stylu nějakého.
1: Ano, takže vaše hudba se nedá vlastně zařadit asi do nějaké škatulky?
2: Asi nedá, no. Je to takový jako mixmaš.
1: Mixmaš. Vy se hrdě hlásíte k tomu, že jste romského původu. To je komunita, která obecně je velice hudebně nadaná. Cítíte tam ten potenciál, že to opravdu přišlo, nebo že ty vlivy v sobě máte, že řada Romů je velice hudebně nadaných, aniž by znali noty, aniž by měli nějaké odborné školení, prostě to tam v nich je. Cítíte to i vy sám v sobě, nebo měl jste nějaké klasické školení?
2: Víte, co zajímavé je to, že když se podívám na svoje rodiče nebo prarodiče, tak nikdo z nich nebyl nijak extrémně hudebně talentovaný. Jo, takže vlastně tady se tento stereotyp, že každý Rom to má v sobě, vlastně protiřečí, protože moji rodiče prostě jenom hudbu mají rádi jako každý jiný člověk, že jo? Ale nikdo si jako žádnému jako poloprofesionálnímu zpěvu nebo hraní na nějaký nástroj nevěnoval. A pak přišla generace teda mě a mojich sourozenců a všichni vlastně z nás jsme nějakým způsobem obdaření tím darem. Takže to je to zajímavé, no. Takže myslím si, že tady se ten stereotyp uplatnit nedá. A takže ten talent tam byl a samozřejmě ten talent je jedna věc. mít talent a pak druhá věc je, jako jak s tím člověk hospodaří
1: a co
2: s tím udělá a jakou má sílu a vůli.
1: Což ve vašem případě se potkalo jedno s druhým, protože vy jste tu sílu, vůli a tu snahu měl.
2: Ano,
1: a proto vás to dovedlo tam, kde jste.
2: Ano, je to ta disciplína, kterou vlastně jsem vděčný svému tátovi, který mě vlastně naučil tu disciplínu, protože bez té disciplíny vlastně člověk se jako nemůže nikam jako posunout nebo vyvinout. A spoustu věcí v tom mládí člověk nemá rád, že jo, nechce se mu sedět u toho piana, nebo nechce se učit, že jo, protože chce dělat věci, které ho jako baví víc, které jsou víc jako free. Ale právě tam se ukáže, jestli ten člověk opravdu jako na to má, nebo jestli je proto stvořen, když překoná to, dělat to, co ho nebaví, tak, aby ho to bavilo.
1: Vy se věnujete tedy z velké části také komponování. Když komponujete si, tak říkají, do šuplíku, anebo na objednávku, nebo jsou tam, potkává se to obojí?
2: Potkává se to obojí, ale většinou to bývá na zakázku. Mm-hmm. A do šuplíku si občas taky něco napíšu, ale většinou to jsou písničky, které mě třeba napadnou, nebo nějaký motiv, z kterého udělám klavírní jenom věc, ale většinou jsou to zakázky.
1: Teď jsem tedy říkala, že vlastně se s vámi budeme moci setkat v Českém Krumlově. Koncert je tento pátek 24. července, kdy vystoupíte v Zámecké jízdárně v Českém Krumlově. Jednak tam vystoupíte a jednak tam právě zazní, jak už jsem říkala, ve světové premiéře vaše skladba. Ale když bych tedy pohovořila o programu toho koncertu, tak musím zmínit, že nejprve tam zazní houslový koncert D-dur Johannesa Brahmse, kde solový part bude hrát jeho korejská houslistka Boha Moon. A poté už bude znít vaše hudba a ještě tam vystoupí orchestr Prague Philharmonia, proslulý tedy český orchestr, který bude hrát pod taktovkou mladého dirigenta Jiřího Habarta. Ve druhé půlce toho programu zazní ve světové premiéře skladba Labyrint světa a Ráj srdce, ale ještě předtím, před přestávkou, bude jiná vaše skladba. Co to bude?
2: Bude to skladba, kterou jsem složil pro tu houslistku Boha Moon. Skladba se nazývá, je to vlastně Píseň beze slov, a je to taková, bych řekl, svěží, kratší skladbička, která má asi 6 minut.
1: A vy tam doprovodíte Bohumun?
2: Ne, je to jenom pro orchester a housle.
1: Takže tak já jsem viděla právě záběr ze zkoušky s klavírem, takže to byla klavírní zkouška, ale bude to skladba pro housle a klavír, pro housle a orchestr.
2: Ano, tak. Přesně, bude to s orchestrem.
1: Tak to budu velmi zvědavá, protože s tím klavírním doprovodem moc se mi to líbilo. Je to velmi melodické, krásná melodie, romantická, nebo ten kousek, co tam byl takový romantický, tak to se těšíme. A ta skladba vznikla pro Bohu Moon přímo pro ní. Vy už jste s ní někdy spolupracoval?
2: Ne, nikdy jsem s ní nespolupracoval. A
1: ze strany festivalu byla poptávka.
2: Ano, ze strany
1: poptávka.
2: Festivalu přišla poptávka, jestli bych nechtěl něco zkomponovat pro Bohu.
1: No a ta druhá půlka, ta už bude patřit světové premiéře toho díla Labyrint světa a Ráj srdce. To je skladba orchestrální. A vy si v ní zahrajete klavírní solo, říkám to správně?
2: Je to skladba pro orchestr a klavír, ano.
1: Jak bychom ji mohli nazvat? Je to koncert nebo je to nějaká svita, symfonie?
2: Dá se to nazvat jako svita, je to vnitřně rozděleno do 6 částí. Ty části nejsou pojmenované nijak, ale je to vlastně 1 až 6, jenom číselně. A určitě to není klavírní koncert, který má 3 věty, ale je to
1: 6-dílný, řekněme.
2: 6-dílná nebo 6-dílná svita.
1: Samozřejmě ten název odkazuje na Jana Amose Komenského. Je to skutečně tak, že jste se inspiroval tím jeho dílem?
2: Ano, je to vlastně založeno na Labyrintu světa a Ráje srdce od pana Komenského.
1: Pardon, nějakým způsobem se tam dotýkáte těch témat, co on tam zpracovává, nebo jakým způsobem jste toho Komenského a tu knížku propojil s tou hudbou?
2: Ono stejně tak, jak ta kniha má 2 části, je rozdělena do 2 části, tak původně tahle celá svita byla napsaná na 2 části, také na 2 části. A jelikož časové možnosti nám nedovolily zahrát celou tu skladbu, tak jsme vybrali jenom tu první část, protože vlastně těch 12 částí je ta celková délka té skladby v tom originálním provedení a to je přes 70 minut hudby. Takže ta první část by měla vlastně vyjadřovat to, co vyjadřuje ta první část té knihy. To znamená vlastně ta hlavní role, hlavní osoba té knize tápe a hledá a zkouší ten svět a pořád nemůže najít takové to vnitřní uspokojení a prochází si temným obdobím a ta hudba to vlastně všechno zprostředkovává. Takže té hudby je cítit, je tam spousta tajemna, je tam spousta temnoty, ale spousta naděje taky. Ale pak to zase spadne do té temnoty, protože ten poutník vlastně neví, tápe a pořád tam něco tíhne někam a pak zase, takže je to takové, jak se říká, hore dole.
1: Vy sám říkáte, že vlastně v tom originálním znění ta skladba je daleko delší, daleko rozsáhlejší, takže nevznikla přímo pro Český Krumlov. Pro jakou příležitost byla zkomponována?
2: To byla zakázka pro jiný projekt, kterým osud nepřál.
1: Mm-hmm. Ale takže se to nakonec neuskutečnilo.
2: Neuskutečnilo se to, ale skladba byla napsaná a chovala se vlastně do šuplíku.
1: Mm-hmm. Takže je to starší dílko, nebo kdy to tak
2: Asi 2 roky zpátky, je to 2 nebo 3.
1: Takže

0: Rozhovor, který pro vás připravila kolegyně Martina Klausová, teď doplnila hudba Karla Orfa. A to část scénické kantáty Carmina Burana, tohoto skladatele. Kinův smíšený sbor zpíval a hrál symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, který řídil Gaetano Delogu.
1: Věděli jste, že Radio Klasik Praha můžete poslouchat i prostřednictvím mobilní aplikace?
2: Je ke stažení zdarma. Více informací na klasikpraha.cz/aplikace.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
4: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
5: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic ti neudělal!
6: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
7: Od 1. června je v Metropoli Zličín
8: Ninja Park!
7: Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
8: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skillwall a fůra dalšího.
7: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
8: Hurá! Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staňte plný tiket a

0: Kontejnery Siegel, dobrý den.
1: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
0: A tomu říkáte rychle?
2: Jsme Siegel. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90. A kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
4: Klasik Praha. Největší hity za 500 let.

V letošním roce se klavírista Eric Lu zúčastnil Pražského jara, vystoupil na koncertu tady a my jsme teď poslouchali od něj mazurku číslo 33 H-dur Friderika Chopina. Poslední skladbou této hodiny a pak už budou zprávy, protože bude 13, bude teď Allegro koncertu pro klarinet a orchestr číslo 1 F-moll Karla Marie von Webera.

0: A tak už skončila poslední skladba této hodiny, kdy Ernst Ottensamer na klarinet spolu se Státní filharmonií Košice řídil Johannes Wildner zahráli Allegro klarinetového koncertu číslo 1 F-moll Karla Marie von Webera. Bylo 13 hodin a je pátek 24. července.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Pražský městský soud vynesl dvě rozhodnutí v kauze Dozimetr. Hlavním obžalovaným se přes odpor žalobce vrátí miliony složené na kauci. Na druhé straně vrátil soud do hry už schválené dohody o vině a trestu. Dva obžalovaní v korupční kauze Dozimetr Michal Redl a Petr Hlubuček získají zpět miliony, které složili v létě 2002 jako kauci při propuštění z vazby. Michal Redl získá zpět 10 milionů korun, bývalý náměstek pražského primátora Petr Hlubuček pak dostane 6 milionů. Španělská vláda vyhlásila v madridském regionu celostátní stav nouze kvůli rozsáhlým lesním požárům, které si vynutily evakuaci tisíců lidí. Vláda to zdůvodnila nepříznivými meteorologickými podmínkami a nutností mobilizovat velké množství zdrojů, píší španělská média. Celostátní stav nouze se týká i provincie Ávila, která se nachází v blízkosti madridského regionu. Ministerstvo vnitra mezitím oznámilo, že požádalo ostatní státy Evropské unie o vyslání 4 hasičských letounů. Ve věku 91 let tuto středu zemřel grafik a malíř Vratislav Hlavatý, držitel ocenění za celoživotní přínos animovaného filmu z festivalu Anifilm, se podílel na vzniku mnoha snímků, mezi nimi večerníčkového seriálu Edudant a Francimor, jehož postavy nakreslil podle dětské knihy Karla Poláčka. Dnes odpoledne bude oblačno až polojasno, k večeru většinou skoro jasno a nejvyšší teploty 23 až 25 stupňů Celsia.
1: Jsme Klasik Praha.

Hned po zprávách jsme se vypravili do oblasti Transylvánie, kde čerpal ze 7 lidových písní právě Béla Bartók. Jehož hudbu jsme teď poslouchali, tedy rumunské lidové tance, původně klavírní v úpravě pro klarinet a akordeon, a hráli Anna Pavlová na klarinet a Jiří Lukeš na akordeon. A tak začala hudebně zase už další hodina našeho odpoledního vysílání. Dnes 24. července bude pokračovat částí císařského klavírního koncertu Ludvíka van Beethovena.

Pomalu doznělo adagio, un poco mosso, klavírního koncertu číslo 5 esdor císařského Ludvíka van Beethovena, u klavíru byl Jan Bartoš a symfonický orchestr Českého rozhlasu řídil Petr Popelka. Už jsme tady slyšeli v té minulé hodině pozvánku na jeden z koncertů Mezinárodního hudebního festivalu v Českém Krumlově. Ten je v plném proudu a pokud si chcete poslechnout, co na něm ještě bude, pak se můžete vrátit k našemu článku, ten je tam teď aktuálně přidán znovu na naše webové stránky a v něm nejenom se slovně dozvíte, ale také se můžete přesměrovat na náš podcast, ve kterém dramaturg festivalu Krumlov Martin Rodovský představuje program toho letošního 35. ročníku. To může být váš pohled na webové stránky a my si teď dopřejeme finále St. Paul's Suite, tedy díla, které napsal Gustav Holst. Liverpoolskou královskou filharmonii řídí Andrew Menzies.

0: Klasik Praha.
1: Stalo se nemyslitelné, legendární akční hrdina Chuck Norris zemřel. A my se v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna zaměříme právě na legendární akční hrdiny. Vedle Chucka Norrise jsou to třeba Arnold Schwarzenegger nebo Sylvester Stallone. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.
4: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
5: Výhry. Slevy. Zábava.
6: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
7: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
6: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
7: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
6: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
8: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
9: Kontejnery Siegel, dobrý den.
10: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
9: A tomu říkáte rychle?
11: Jsme Siegel, kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
12: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
2: Klasik Praha.
0: Klasik Praha.

Hudba byla z filmu Střihoruký Edward, tu hudbu napsal Danny Elfman, tak jsme splnili zase i v této hodině tu poměrně neměnou skutečnost, že vám nabízíme téměř každou hodinu právě tento druh, tento žánr muziky. No a co na nás čeká za žánry a hlavně skladby? Ještě do konce hodiny této skladba Adama Zkoumala, která se jmenuje Berses. Od George Gershwina slavné Summertime a taky Schumannova Rýnská symfonie číslo 3 S-dur. A teď se přesuneme do Itálie za symfonii číslo 4 italské, podle tamního prostředí vznikla od Felixe Mendelssohna Bartoldio a Allegro Vivace zahraje ze čtyřky tohoto skladatele Pražská komorní filharmonie, kterou bude řídit Jiří Bělohlávek.

0: Poslouchám s vámi tu nejlepší klasickou hudbu už víc než 25 let.
1: Ivan Dlask na Klasik Praha.

0: Náš český nadaný klavírista Jan Čmejla teď hrál tuto ukolébavku, která odkazuje ke stejnojmenné kompozici Friedricha Chopina, a touto skladbou se taky nechal inspirovat autor této hudby Adam Zkoumal.
1: Hudba v miléniu, slavná auditoria z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
2: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
3: Toto léto se nechte okouzlit chutěmi Itálie s Amorino.
4: Řemeslně vyráběné gelato, ovocné sorbety, ledové nápoje a další italské speciality na vás brzy čekají v našem novém prostoru ve Fashion Arena Prague Outlet.
3: Amorino, umění pravého italského geláta.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
7: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a

0: Starosti pusťte k vodě. Doktor Max.
1: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na více než 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
5: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
6: Právě teď u Omoda a Jayku. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
7: Ladíte Klasik Praha.

Skladba Summertime George Gershwina se hraje v mnoha podobách a úpravách a teď jste ji slyšeli v interpretaci Telemannova kvarteta. Na závěr této hodiny vystoupí vídeňští filharmonikové, kteří budou hrát část živě symfonie číslo 3 Es dur Roberta Schumanna.

0: S taktovkou v ruce byl před vídeňskými filharmoniky dirigent Ricardo Muti a řídil provedení první části živě symfonie číslo 3 Es-dur Rýnské Roberta Schumanna. Teď už je 14 hodin, pátek 24. července a už vám teď přeji krásný ten nadcházející víkend.
1: Tohle je Klasik Praha.

Rainer Maria Rilke napsal text písně První lipový květ je jemně unášen větrem. A právě v této písni, kterou vytvořila Alma Mater, a nahrávka pochází z alba z roku 2023, účinkovali belgická sopranistka Elize Kaliverc a arménsko-dánská pianistka Mariana Shirinyan. Tím začala další hodina našeho vysílání, za chviličku s hudbou Aarona Koplenda. Uslyšíme i hudbu France Schuberta, jeho Emprompty opus 90 číslo 3, či předéru k opeře Kouzelná flétna Wolfganga Amadea Mozarta. A také Mou vlast Bedřicha Smetany, z ní jsme tentokrát vybrali symfonickou báseň Šárka. Ale teď už je tu symfonie pro varany a orchestr Aarona Koplenda.

Hudební skladatel Aaron Copland je považován za jednoho z nejvýznamnějších amerických skladatelů meziválečného období. Možná budete znát jeho Apalačské jaro třeba z roku 1944 nebo další skladby, třeba balet Billy the Kid. On se věnoval komponování baletu, opery a filmu, ale to filmové hudby, ale to až a potom tahle ta skladba Symfonie pro varhany a orchestr byla vlastně jeho debutem. My jsme poslouchali část skerco tohoto díla, které Copland zakončil v Paříži svoje studia u Nadi Boulanger. Hráli vám na varhany Paul Jacobs a San Francisco Symphony Orchestra, který řídil Michael Tilson Thomas. Je tu i čistě klavírní hudba, hrát bude Elizabeth Leonskaya a to Emprompty opus 90 číslo 3 Franze Schuberta.

0: Klasik Praha.
1: V polské vesnici Luslavice se nachází prestižní mezinárodní hudební instituce Evropské centrum hudby Křištofa Pendereckého. Jaká je její historie a co je hlavní náplní činnosti tohoto centra, prozradíme v dalším dílu pořadu s pondělní premiéru od 19 hodin.
0: Slavná auditoria.
2: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
3: Co čteš, mami?
4: Seniordoma.cz. Asistent nakoupí, poklidí, uvaří. No já nepotřebuji, mě to obstará dcera.
3: Já taky musím chodit do práce.
5: Když už nemůžete, zaskočíme za vás. Seniordoma.cz. Starost o vaše blízké a jistota pro vás.
6: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
7: Zařizujete nový byt v Praze? Pak je čas na Datart. Elektronikou a spotřebiči si ho vybavíte od kuchyně až po obývák. Nechte si od našich specialistů připravit individuální cenovou nabídku na míru, přesně podle vašich potřeb i rozpočtu. Datart, váš elektrospecialista.
8: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.
2: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Opravdu kouzelná je předhra kobete kouzelná flétna Wolfganga Amadea Mozarta, kterou zahrála Staatskapelle Dresden pod taktovkou Colina Davise. Celá řada hudebních skladatelů vycházela třeba ve své písňové tvorbě ze slov nejrůznějších jejich slavných kolegů, básníků, tedy taky umělců. A tak třeba Ralph Vaughan Williams napsal písňový cyklus na motivy anglického romantického básníka Roberta Louise Stevensona. Ten cyklus písní na téma tuláctví, lásky, svobody a přírody si teď poslechneme, tedy část samozřejmě, část Youth and Love písňového cyklu Song of Travel.

Jednu píseň z cyklu Song of Travel Ralpha Vaughan Williamse teď zaspíval baritonista Roderick Williams za klavírního doprovodu Iana Burnsidea, který je skotským pianistou, dramatikem a dokonce i naším vzdáleným kolegou, protože občas moderuje na BBC. Z cyklu symfonických básní Bedřicha Smetany Má vlast jsme pro dnešní odpoledne pro vás vybrali Šárku. Tak tady je.

Tentokrát jsme vybrali interpretaci České filharmonie, kterou řídil Jiří Bělolávek. A skončila Šárka, tedy třetí v pořadí ze symfonických básní Má vlast Bedřicha Smetany. V současné době se promítá v kinech film Odyssea, vy se na něj můžete jít podívat. Je to film Christophera Nolana v hlavní roli s Mattem Damonem a hrají tam taky Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson a mnoho dalších. Ale my se teď podíváme samozřejmě po hudební stránce na tento příběh a poslechneme si Odysseův návrat do vlasti. To je opera, kterou napsal Claudio Monteverdi.

0: Z opery Odysseův návrat do vlasti jsme zvolili vystoupení Michaela Šopra, který byl Neptunem v této opeře a árii Neptuna v díle Claudia Monteverdiho teď zaspíval, účinkoval taky soubor koncerto vokále, který vede René Jacobs.
1: Toto léto se nechte okouzlit chutěmi Itálie s Amorino.
2: Řemeslně vyráběné gelato, ovocné sorbety, ledové nápoje a další italské speciality na vás brzy čekají v našem novém prostoru ve Fashion Arena Prague Outlet.
1: Amorino. Umění pravého italského geláta.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A Vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
6: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
7: Jsme Klasik Praha.

To byla jedna z více známých symfonií Josefa Haydna s podtitulem S úderem kotlu, symfonie číslo 94 G-dur. V finále tohoto díla zahrál Pražský komorní orchestr. No a poslední skladbou této hodiny je teď slavný taky koncert Edvarda Hagerupa Griega, koncert pro klavír a orchestr a mol.

0: Alice Sára odbyla u klavíru a symfonický orchestr Bavorského rozhlasu ji doprovodil s dirigentem, jehož jméno je Esa-Pekka Salonen. A skončilo adagio klavírního koncertu a mol Edvarda Agerupa Griega. Jen minutku po 15. hodině, kdy posloucháte naši stanici.
1: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

0: Orchestrální svita na hrobek Kuprénův a část Pralít jsme teď uvedli na Rádiu Klasik Praha jako první skladbu té další hodiny od Maurice Ravela. Hráli Christopher Blake na hoboj a Alsterský orchestr řídil Jan Pascal Tortelier. A já vám teď v tomto týdnu ještě jednou připomenu novinku tohoto týdne.
1: Novinka týdne.
2: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: Dvě zřejmě nejzávažnější a nejpůsobivější duchovní díla Wolfganga Amadea Mozarta, Mši C moll a Requiem D moll, spojuje skutečnost, že je skladatel nedokončil. Requiem D moll z roku 1791 je jeho poslední skladbou. Mozart během komponování zemřel pravděpodobně na infekční chorobu a zhruba od poloviny pak dílo dokončil jeho žák Franz Xaver Zismayer. Má se za to, že zádušní mši si u skladatele potýkajícího se s finančními problémy objednal hrabě Franz von Walsegg, který měl v úmyslu vydávat za svou skladbu vlastní. Velkou mši C moll, taktéž nedokončenou, napsal Mozart o více než 8 let dříve. Tou dobou již působil ve Vídni, ovšem skladba byla roku 1783 premiérována v jeho rodném Salzburku. Jeden ze dvou solových sopránových partů, virtuózní a plný koloratury, napsal na míru pro svou manželku Konstanc. Mše ku podivu postrádá většinu části krédo a zcela chybí také závěrečný díl Agnus Dei. A to dodnes z nejasných důvodů. Jeden z předních dirigentů současnosti, Janik Nez Segan, nově natočil obě tato díla pro vydavatelství Deutsche Grammophon na album vydané 26. června. Na nahrávce spolupracoval s Evropským komorním orchestrem, se kterým v minulosti natočil mimo jiné i povedené snímky Mozartových oper. V případě Requiem si vybral edici nakladatelství Bernreiter, pro které nedokončené dílo zkompletoval německý skladatel a dirigent Michael Ostriga. Mši C moll pak dirigent natočil v edici muzikologa Ulricha Leisingera, působícího v salzburském Mozarteu. A tady už je hudební ukázka z tohoto nového alba. Vybrali jsme úvodní část Kyrie s Mozartovy Velké mši C moll.

Z velké mše C-moll Wolfganga Amadea Mozarta byla naše ukázka z této nahrávky, na které je také Requiem D-moll a obojí v tomto případě v interpretaci Evropského komorního orchestru, který řídí Jany Nese Segan. A pokračujeme v hudebním programu na rádiu Klasik Praha předehrou pro orchestr Bohuslava Martinů. Českou filharmonii řídí Jiří Bělohlávek.

0: Klasik Praha.
1: Další švédský stůl nabízí k ochutnání violončelové koncerty a sonáty Antonia Vivaldiho, které natočil Christoph Klein společně s orchestrem Academy of Ancient Music a dirigentem Christopherem Hogwoodem. Autor pořadu Stanislav Předota zve k poslechu v neděli od 19 hodin.
2: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Od 1. června je v Metropoli Zličín Ninja Park. Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
5: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skill wall a fůra dalšího.
4: A pro ty úplně nejmenší je připravena Montessori zóna. Vstupné je zdarma a otevřeno máme od rána do večera až do konce prázdnin.
5: Hurá! Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
6: Výhry, slevy, zábava.
7: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
8: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
7: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
8: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
7: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
9: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
10: Zábava, vlny, tobogány.
11: Co vás čeká?
10: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
11: Plno tobogánů a skluzovek.
10: Tak všichni rychle do plavek.
11: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
10: Relax, drinky, animace.
11: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
10: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
9: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
12: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Jsme Klasik Praha.

Už v roce 2005 byl natočen podle knihy Artura Goldna film Geisha s hudbou Johna Williamse. A na jednu z nahrávek si přizval nejenom autor, ale taky dirigent Arts Orchestra of Los Angeles, houslistku Anne-Sophie Mutter. A už se teď zastavujeme u české hudby. Hudební skladatel Jan Novák má dvě dcery a on žil v letech 1921 až 1984 a jednou z nich je taky klavíristka Novak Wilmington, která studovala mimo jiné u Rudolfa Firkušného a vyučuje na škole v Mnichově na Hochschule. Právě v její interpretaci a taky dalšího, ale českého už klavíristy, vyloženě z našich končin Karla Košárka, teď uslyšíme Allegro molto, koncertu pro dva klavíry a orchestr Jana Nováka.

Dvojkoncert, tedy koncert pro dva klavíry a orchestr, napsal hudební skladatel Jan Novák v Americe pod vlivem Martinu nebo třeba Coplanda a taky z prvky jazzu, které tady načerpal. Hrála jeho dcera Dora Novák-Wilmington a Karel Košárek se k ní přidal na klavír. Symfonický orchestr Českého rozhlasu řídil Tomáš Netopil. Popelka. To je pohádka, která je známá taky z opery Joaquína Rossiniho. A předehru si teď poslechneme.

0: před hrou do opery Popelka Joaquina Rossiniho zahrál nebo zavedl nás tady do této pohádkové opery orchestr Mnichovského rozhlasu, který řídil Alessandro De Marchi.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné,

0: ji nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti kilo za 54,90 a cukr bílý krupice kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
2: Třikrát zelená, smažák! Říkaj!
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
5: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Kontejnery Siegel, dobrý den.
7: Dobrej, dobrej. Potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
6: A tomu říkáte rychle?
8: Jsme Siegel. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
12: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
13: Ladíte Klasik Praha.

Asi jste znali tuto skladbu Jacoba Gadeo, která se jmenuje Žaluzí. Zahrál Bob's Orchestra, řídil Arthur Fiedler. Poslední skladba této hodiny Libera me F. Moll Antona Brucknera. To je skladba, která je napsaná pro smíšený sbor, varhany a tři trombóny.

0: Liberame F. Moll Antona Brucknera. V této skladbě teď účinkoval Český filharmonický sbor Brno se sbormistrem Petrem Fialou. Na varhany hrál Martin Jakubíček a trombóny obstarali Jiří Vidra, Jaroslav Zouhar a Pavel Vidra. Teď je krátce po 16. hodině.
1: Ladíte Klasik Praha.

Aktuální program Rádia Klasik Praha se jménem autora a názvem skladby můžete sledovat na našich webových stránkách. A v této hodině se tam postupně objeví hudba Sergeje Prokofjeva, symfonie číslo 1 D-dur, velká etída podle Paganiniho Ference Lista zvaná La Campanella nebo cyklus z Itálie Richarda Strause. Tu úvodní hodinu jsme začali, tu další hodinu jsme začali temperamentně před hrou k operetě Pařížský život Jacquese Offenbacha. Orchestr Vídeňské státní opery řídil Hermann Scherchen. A teď zvolníme, protože se rozezní část moderáto svity A-dur americké Antonína Dvořáka. Vladimír Válek diriguje Symfonický orchestr Českého rozhlasu v Praze.

Pražský komorní orchestr účinkoval bez dirigenta v díle Sergeje Prokofieva ve finále tzv. Klasické symfonie číslo 1 D dur. Dřív než pustím zase filmovou hudbu, bude to hudba z filmu La La Land Justina Horvice, tak předpověď počasí na zítra. Bude se oteplovat. Noční teploty 12 až 19 při jasné až polojasné obloze. Zítra bude taky jasno až polojasno s nejvyššími teplotami 27 až 29 stupňů a beze srážek.

0: Klasik Praha.
1: Můj další host patří mezi špičku harfistek u nás. Kateřiny Englichové se zeptám, zda stále platí, že krásnému nástroji vládnou ženy a jaký je poměr studentek a studentů na pražské konzervatoři, kde Kateřina učí. Zeptám se na její kolegy, se kterými často vystupuje v komorních programech. A dozvíme se, jak převáží harfy. Poslouchejte v premiéře ve čtvrtek v 19 hodin. Těší se Ivan Dlask.
0: Z archivu osobností.
2: Co poslouchají slavní.
3: Toto léto se nechte okouzlit chutěmi Itálie s Amorino.
4: Řemeslně vyráběné gelato, ovocné sorbety, ledové nápoje a další italské speciality na vás brzy čekají v našem novém prostoru ve Fashion Arena Prague Outlet.
3: Amorino, umění pravého italského geláta.
5: Někdy přijde chvíle, kdy si řeknete, chci větší svobodu, chci vlastní tempo. Možná je čas začít něco nového. Staňte se realitním makléřem u Century 21. Nebo si rovnou založte vlastní kancelář a podnikejte s podporou silné značky. Buďte součástí nejrychleji rostoucí realitní sítě na trhu. Century 21. Úspěch v realitách má své jméno. Více informací na www.century21.cz.
6: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
7: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
8: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.
9: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte veggie mleté Nature's Promise za 54,90 nebo mix Koleslav za 29,90. Albert.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na více než 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
2: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Daniel Trifonov usedl ke klavíru, aby zahrál velkou etídu podle Paganiniho číslo 3 gismol od Ference Lista. Té skladbě se také říká La Campanella. A my se zase podíváme do Itálie, tentokrát v díle Richarda Strause, který napsal symfonickou fantazii z Itálie v několika částech a my nabídneme teď pobyt v římských ruinách.

Skončila část v římských ruinách a byla ze symfonické fantazie z Itálie Richarda Strause. Skotský národní orchestr řídil Neeme Järvi. Pokud máte rádi žánr, který teď zrovna hrát nebudeme, a to mám na mysli operetu, tak v sobotu 29. srpna ve 20 hodin se odehráje na nádvoří Státního hradu a zámku v Jindřichově Hradci opereta Franze Lehára v jeho nejnovější tedy úpravě a taky v jeho nejslavnější operetě Veselá vdova. Letní večer nabídne hudební zážitek plný okouzlujících melodií a noblesní atmosféry a v hlavní roli se představí držitelka Thálie Soňa Godarská. O Veselé vdově a taky o Soně Godarské si víc můžete přečíst na našich webových stránkách. My se zaměříme na komorní tvorbu Wolfganga Amadea Mozarta, vrátíme se k jaru, neboť smyčcový kvartet číslo 14 G-dur má podtitul Jaro a uslyšíme menueto a trio allegretto tohoto díla. Hraje Kati Jormosaik.

0: Opery Arlé Zanka a Adriana Lecouvreur proslavili italského skladatele Francesca Cileu. Narodil se před 160 lety 23. července 1866 v Palmy v Kalábrii jako syn soudce a hudební nadání projevoval už od útlého věku. Více včetně ukázek v dalším pořadu s premiérou tento pátek od 19 hodin. Těší se na vás Martina Klausová.
1: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
2: roir.cz. Co to je?
3: Moje mašina na výnosy. V Royeru investuju online od 1000 koruny do prověřených nemovitostních projektů a výnos kolem 9% ročně dostávám každý měsíc jako rentu.
2: A kde je háček?
3: Žádný. Licence České národní banky, prověřené projekty, tisíce spokojených investorů. roir.cz.
4: Investování je spojeno s riziky, včetně rizika částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků.
5: Co čteš, mami?
6: Seniordoma.cz. Asistent nakoupí, poklidí, uvaří. No a nepotřebuji, mě to obstará dcera.
5: Já taky musím chodit do práce.
7: Když už nemůžete, zaskočíme za vás. Seniordoma.cz. Starost o vaše blízké a jistota pro vás.
8: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
9: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička. Bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
10: Lednice, sušička či nová pračka? S Dopravártem Express to bude hračka. Využijte našeho rychlého doručení po celé Praze a nechte si svého nového pomocníka doručit už dnes. Než se nadějete, zvoníme u vás a neseme to nahoru. Dopravárt Express šetří váš čas i nervy. To je Datart.
11: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
12: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
13: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
1: Posloucháte Klasik.

Radek Baborák vedl český hornový soubor v této fanfáře. Ze svity pro 8 lesních rohů napsal Ronaldo Lo Presti. A závěrečná skladba této hodiny je od Edwarda Elgara. Adagio moderato koncertu e-moll pro violoncello a orchestr.

0: Státní filharmonii Brno řídil Libor Pešek, na violončelo hrála Michaela Fukačová. A v tom nádherném úvodním adágiu moderátor jste si mohli interprety teď vychutnat ve skladbě Edvarda Elgára v koncertu E-moll pro violončelo a orchestr. Už jsou 2 minutky po 17. hodině, v pátek 24. července.
1: Posloucháte Klasik Praha.

Teď je po 17. byl prvním účinkujícím této hodiny Martin Kasík, vystoupil s dílem Sergeje Rachmaninova, když hrál Preludium číslo 2, opus 23. Byla to nahrávka živá, jak jste slyšeli z potlesku obecenstva. A co vám nabídneme v tomto čase mezi 17. a 18. Dílo Ericha Wolfganga Korngolda, část jeho houslového koncertu. Zavítáme do opery Dido a Eneas Henryho Persla, poslechneme si díla Benjamina Britna či Jeana Sibelia. Gustav Mahler, symfonie číslo 7. Právě toto dílo má podtitul Píseň noci. A my si v provedení symfonického orchestru Bavorského rozhlasu, který bude řídit Simon Rettl, poslechneme noční hudbu tohoto díla.

symfonii Gustava Mahlera již čas jsme poslouchali, se někdy přezdívá píseň Noci, najdeme v ní inspirace vídeňskými valčíky a Rembrandtovým slavným obrazem Noční hlídka a taky řadu dalších vlivů. Toto byla noční hudba z písně Noci ze symfonie číslo 7 Gustava Mahlera. Symfonický orchestr Bavorského rozhlasu řídil Simon Rattle. U symfonií zůstáváme, ale pustíme si ukázku ze symfonie jiného období. Jmenuje to Allegretto, symfonie číslo 39 S-dur Wolfganga Amadea Mozarta. Amsterdamský barokní orchestr bude řídit Ton Koopman.

0: Klasik Praha.
1: Přestože vystudovala operní zpěv, stala se z ní dirigentka. Má exotické příjmení, i když si vzala Brňáka, a je přesvědčená, že dirigent by měl být co nejvíce vzdělaný. Začala tedy ještě studovat humanitní vědy. Mým dalším hostem je dirigentka, která je nejenom doma v Národním divadle v Praze, Anna Pozidis.
2: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Výhry.
5: Slevy.
4: Zábava.
6: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
7: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
6: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
7: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
6: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
8: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české plnotučné mléko litr s apkou za 11,90, banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
2: Tohle je Klasik Praha.

Tato hudba Nina Roty doprovázela titulky filmu Sladký život. Filharmonika Della Scala řídil Ricardo Chai. A chcete-li si poslechnout nádherný zvuk varhan, tak vězte, že Metropolitní kapitula u svatého Víta v Praze ve spolupráci se správou Pražského hradu pořádá v katedrále svatých Víta, Václava a Vojtěcha už 15. ročník Mezinárodního hudebního festivalu varhaní hudby. Samozřejmě hraje se na nové svatovítské varhany, které se zaskví v plném zvukovém lesku, a koncerty, které na ně uslyšíte, ty začínají vždycky v úterý od 19 hodin. Pomyslnou polovinu koncertních večerů jistě beze zbytku naplní nizozemský interpret Ben van Osten s výběrem děl Johanna Sebastiana Bacha, francouzských velikánů Louise Vierna, Charles Marie Vidora a jejich společného žáka Maurice Duprého. Van Osten je držitel mnoha ocenění a je známý tím, že reprezentativně nahrál na CD kompletní díla všech těch zmíněných skladatelů. Koncert se koná 28. července právě ve zmíněných 19 hodin a je to úterý.

Solo na housle hrál Daniel Hope, s ním účinkovala Královská stockholmská filharmonie, kterou řídil Alexander Shelley, a skončilo finále koncertu pro housle a orchestr brněnského rodáka Ericha Wolfganga Korngolda. My se teď přeneseme zase do opery, ta se jmenuje Dido a Eneas a napsal ji Henry Purcell. A arii z této opery zahraje soubor Jupiter, který vede Thomas Dunford, a zaspívá mezzosopranistka Lea Desandre.

scény. No a po této nahrávce pocházící z roku 1945 se teď zaposloucháme do hudby finského autora Jana Sibelia. Andante Festivo hraje kapela Istropolitana, kterou vede Adrian Lieper.

0: Věděli jste, že Rádio Klasik Praha můžete poslouchat i prostřednictvím mobilní aplikace?
1: Je ke stažení zdarma. Více informací na klasikpraha.cz/aplikace.

0: roier.cz. Co to je?
1: Moje mašina na výnosy. V Royeru investuju online od 1000 koruny do prověřených nemovitostních projektů a výnos kolem 9% ročně dostávám každý měsíc jako rentu.
0: A kde je háček?
1: Žádný. Licence České národní banky, prověřené projekty, tisíce spokojených investorů. roier.cz.
2: Investování je spojeno s riziky, včetně rizika částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
5: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
6: Klasik Praha.
7: Klasik Praha.

Úvod Te Deum Marka Antoana Charpentiera zahráli Wynton Marsalis na trubku a anglický komorní orchestr, který řídil Anthony Newman. Za hudbou severu Evropy už jsme v této hodině byli, kdy jsme poslouchali hudbu Jana Sibelia, finského autora, teď se zaměříme na hudbu norskou. Johan Severin Svensson napsal nádhernou romanci pro housle a orchestr G-dur.

0: Krátce po 18. hodině jsme uvedli nahrávku s houslistou Josefem Sukem a symfonickým orchestrem hlavního města Prahy FOK, který řídil Václav Smetáček. Skončila romance pro housla a orchestr G-dur Johanna Severina Svensena.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Podle pátečního vyjádření ministra zahraničí Petra Macinky se v případu zadržení českého občana v Číně objevily nespecifikované nové informace. Zazněly podle ní na půdě čínského parlamentu při jednáních delegace šéfů sněmovny Tomia Okamury. Český občan byl podle ministrova dřívějšího vyjádření v Číně minulý týden zadržen při soukromé návštěvě. Čínská strana jej podezřívá z ohrožení státní bezpečnosti. Podle Macinky se případem zabývají ministerstva zahraničí a spravedlnosti. České úřady měly možnost kontaktu se zadrženým. Irská policie ve středu zabavila vysoce sofistikovanou bombu převáženou do severního Irska. Výbušné zařízení zajistila zvláštní detektivní jednotka zaměřená na republikánské disidenty. Ve spojitosti se zabavenou bombou irští policisté zatím zadrželi dva lidi. Bombu policisté ve středu objevili v autě pohybujícím se jižně od Kirkmacrossu, jež směřovalo k severnímu Irsku. Tygr z Malajzie se vrátil na obrazovky České televize. Její dvojka ve čtvrtek odvysílala první dva díly zrekonstruovaného seriálu Sandokan. Další dvě epizody budou uvedeny v úterý 28. července večer. Šestidílný příběh se uzavře 30. července. A na závěr mám pro vás ještě předpověď počasí, a to na dnešní noc a na zítřek. V noci bude polojasno až jasno s teplotami 12 až 10 stupňů. Zítra nás čeká slunečno a oteplení. Bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 27 až 29 stupňů.
1: Jsme Klasik Praha.

Necháme klidně doznít potlesk obecenstva, protože René Papři to určitě zaslouží. Tento basista zaspíval árii z opery Carmen George Bizeta za doprovodu orchestru německé opery v Berlíně a řídil Kent Nagano. Komorní hudba Nikolaje Rimského-Korsakova a nebo hudba z filmu Ennia Morriconeho, hudba z filmu H2S, či Divertimento Ervína Schulhoffa. To je jen pár titulů z té nadcházející hodiny našeho vysílání, když už se pomalu začínají přibližovat pravidelné páteční večerní pořady. K té komorní hudbě Nikolaje Rimského-Korsakova teď dodám to, že to bude kvintet B-dur pro klavír, klarinet, lesní roh a fagot tohoto díla a první věta Allegro con brio.

Učinkovali Ivan Klánský na klavír, Jan Riedelbauch na flétnu, Vlastimil Mareš na klarinet, Vladimíra Klánská na lesní roh a Miloš Vichterle na fagot. A to v díle Nikolaje Rimského-Korsakova v části první kvintetu B-dur pro uvedené nástroje. Teď bude zajímavá operní nahrávka, protože pěvec, který bude zpívat, se profiluje jako jakýsi baritenor. On je schopen zpívat tenorové i baritonové role. Jmenuje se Michael Spires a teď zaspívá árii titulní postavy z prvního dějství opery Antigono. Napsal Antonio Maria Mazzoni.

Francesco Corti vedl soubor Il Pomodoro a zpíval Michael Spires tuto arii titulní postavy z prvního dějství opery Antigono. Je tu téma z filmu H2S, další filmová hudba v dnešním vysílání, živá nahrávka z koncertu, kde Ennio Morricone, autor této hudby, dirigoval Mnichovský rozhlasový orchestr.

0: Klasik Praha.
1: V další letní repríze hudby v miléniu zopakujeme pořad, který navštívila jedna z nejvýraznějších pěvkyň naší současné scény, mezzosopranistka Bella Adamová. Majitelka hlasu s krásnou sametovou barvou, která se věnuje zejména písním a sestavuje své vlastní originální programy. Bude hovořit nejen o Mahlerovi, ale také třeba o svých vysněných operních rolích. Reprízu poslouchejte v úterý 28. července od 19 hodin na Klasik Praha.
0: Hudba v miléniu.
2: O klasice v 21. století.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
4: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.
5: Tahické léto v Aquapolis Praha už je tady!
6: Zábava vlny tobogány.
7: Co vás čeká?
6: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
7: Plno tobogánů a skluzovek.
6: Tak všichni rychle do plavek.
7: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
6: Relax, drinky, animace.
7: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
6: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
5: Aquapolis Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapolis.cz.
8: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
9: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Christopher Hogwood dirigoval The Academy of Ancient Music Chamber Orchestra v části Allegro světy F-dur pro lesní roh a smyčce, tedy vodní hudby Georga Friedricha Händla. My se vypravíme teď spolu na jednu pražskou věž, je to věž Jindřišská. Je to vlastně věž ve věži, světový unikát. Jindřišská věž byla od roku 1475 dřevěnou zvonicí, kamenná pak od roku 1599 dodnes. Byla postupně osazena 10 zvony, dochoval se ten nejstarší, jejím zvon Maria litý v roce 1518. Pak byla rekonstrukce věže prováděna s ohledem na požadavky památkové ochrany a uskutečněna podle návrhu architekta Vrzala. Vznikla tak jedinečná vestavba věže do věže. Železobetonová samonosná konstrukce se původního zdiva nosně nijak nedotýká a proto umožňuje mnohoúčelové zpřístupnění veřejnosti. V 10. patře si můžete prohlédnout dosud neznámou vyhlídku na panoráma Prahy. Toto patro tvoří původní dřevěný krov a uprostřed je umístěna zvonkohra o 10 zvonech s naprogramovatelnými melodiemi a jich hodně, 1152. Jsou tu taky dvě stálé expozice, podsta Jindřišské věži v 6. patře a Muzeum pražských věží ve 4. patře. A v prostorách galerie ve 3. patře se během roku pak obměňují výstavy obrazů, fotografií, modelů. A ještě doplním, že věž je vysoká 65,7 metru. Ale pustíme si teď už další hudbu, to je romance z divertimenta pro smyčcové kvarteto Ervína Šulofa a hraje Krása kvartet.

Možná byste ani neřekli, že tahle rozverná humoreska Skerco pro čtyři fagoty byla dílem Sergeje Prokofjeva. Hráli vám fagotisté Pavel Langpaul, Miloš Vichtrle, Jaroslav Kubita a Radek Oliva. Je tu další skladba, už téměř těsně před začátkem pořadu Hudba podle kalendáře. V 19 hodin napsal Alessandro Grandi a kontratenorista Steve Desjardins bude v této písni zpívat Kéž políbí mě.

Autor této písně Kéž políbí mě Alessandro Grandi byl severoitalský raně barokní autor a od něho jsme slyšeli teď v provedení Stevena Desjardins, kontratenoristy a muziky Antiqua Praha, řídil Pavel Klikár právě tuto píseň. Za chviličku začne hudba podle kalendáře, Ivan Dlask se s vámi teď od mikrofonu rozloučí, ale samozřejmě nabídnu ještě poslední skladbu před 19. hodinou. A tou bude trojkoncert pro klavír, housle, violončelo a orchestr C-dur, část třetí Rondo a la Polaka, díla Ludvíka van Beethovena. Hrát budou vynikající hráči Daniel Barenboim klavír, Anne-Sophie Mutter housle a Jojo Ma violončelo a West Eastern Divan Orchestra, který bude řídit Daniel Barenboim. Přeji vám krásný víkend a krásný další poslech rádia Klasik Praha.

0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak směla dohoda.
2: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
3: A tomu říkáte rychle?
5: Jsme Siegel. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbo kontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
6: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
7: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech. Klasik Praha.
8: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
9: Dnes si v hudbě podle kalendáře připomeneme italského hudebního skladatele, který se proslavil především svými operami Arlesanka a Adriana Lecouvreur, a tím je Francesco Cilea. Narodil se před rovnými 160 lety 23. července 1866. Francesco Cilea se narodil v obci Palmy nedaleko Reggio di Calabria. Hudební nadání projevoval už od útlého dětství. Údajně jej podle jeho vlastních vzpomínek významně ovlivnilo představení Belliniho Normy, kterou skládal ve 4 letech a byl nadšen. Hudbu pak vystudoval na neapolské konzervatoři a za svůj talent a píly získal zlatou medaili ministerstva školství. K závěrečné zkoušce na konzervatoři předložil svou první operu Gina, komponovanou na libretto Enrica Grolisciniho podle francouzské divadelní hry. Opera byla uvedena ve školním divadle a zaujala významného italského vydavatele Edoarda Sonzoniu natolik, že se v jeho režii v roce 1892 konalo druhé představení ve Florencii. Sonzonio si poté u mladého skladatele objednal veristickou operu La Tilda na motivy Mascagniho opery Sedlák kavalír. Po úspěšné premiéře v dubnu 1892 v Teatro Paliano ve Florencii prošla řadou italských divadel a zazněla i na vídeňské hudební a divadelní výstavě v roce 1892. Mimochodem při této příležitosti byla také poprvé v zahraničí uvedena Smetanova Prodaná nevěsta. Sám Cilea ovšem tuto operu příliš v lásce neměl. Napsal ji jen proto, aby vyhověl vydavateli a nepropásl profesionální příležitost. Dnes těžko soudit, orchestrální partitura se nedochovala, ovšem z klavírního výtahu je zřejmé, že obsahuje svěží a chytlavé melodie. Naší dnešní první ukázkou bude Cileova sonáta pro violončelo a klavír. Hrát budou Massimo Macri na čelo a Giacomo Fuga na klavír.

listopadu 1897 měla v milánském Teatro Lirico premiéru v pořadí třetí Chileova opera se názvem Arlézanka. Vznikla na libretto Leopolda Marence podle divadelní hry Alfonse Dodetta. Mezi pěvci, kteří provedli její premiéru, byl tehdy i teprve 24-letý Enrico Caruso a árii La solita storia del pastore z této opery slavil obrovský úspěch. Tato Federicova romance se pak následně stala oblíbenou součástí repertoáru všech předních světových tenorů.

Opera Arlésanka Francesca Cilei, z níž právě zazněla árie Ella Solita Storia del Pastore v podání tenoristy Jonase Kaufmana, kterého doprovázela Orchestra del Accademia Nazionale di Santa Cecilia s Antoniem Papánem, ovšem při své premiéře jako celek velký úspěch nezaznamenala. Cilea, hluboce přesvědčený o hodnotě díla, se po celý zbytek života snažil operu přepracovat a tak ve výsledku snad nezůstal jeden jediný takt, který by nebyl ve výsledku pozměněn. Přestože autor činil tyto drastické úpravy, ani ve výsledku opera nikdy zvlášť úspěšná nebyla, pouze s výjimkou 30. let 20. století, kdy se těšila politické podpoře vyplývající z osobních kontaktů skladatele s italským dučem Benitem Mussolinim. 6. listopadu 1902 měla opět v milánském divadle Teatro Lirico a opět s Enrikem Caruzem hlavní roli premiéru nejúspěšnější Cileova opera Adriana Lecouvreure. Ta je dodnes stálou součástí světového operního repertoáru, a to zejména pro svou melodičnost, vycházející z neapolské operní školy, kterou autor umě zkombinoval s harmonickým a tonálním vlivem francouzských skladatelů, například Gilles Masneta. My si toto Cileovo operní dílo připomeneme hned dvěma ukázkami. Nejprve sopranistka René Fleming zaspívá árii z této opery a pak si poslechneme duet v podání Renaty Scotto a Placida Dominga.

Poslední Chileova opera, tříaktová tragédie Gloria, měla premiéru 15. dubna 1907 v milánské La Scale. Ani ta se nedočkala valného úspěchu a po pouhých dvou představeních byla stažena z repertoáru. Skladatel se sice pokusil o revizi, ale ani ta nebyla úspěšná. Chila s velkou pravděpodobností pracoval i na dalších operních projektech, ale neexistují o tom žádné relevantní doklady. V každém případě se po roce 1907 už na veřejnosti žádná nová Chileova opera neobjevila. Autor však pokračoval v komponování symfonické a komorní hudby. V roce 1913 složil symfonickou báseň k poctě Giuseppe Verdiho, která byla poprvé provedena v Teatro Carlo Felice v Janově. Kromě toho se věnoval také pedagogické činnosti a stal se ředitelem konzervatoře v Palermu a posléze i ředitelem školy, na které sám studoval, tedy konzervatoře v Neapoli. Svou pedagogickou dráhu ukončil Chila v roce 1936. V posledních letech života ztrácel skladatel zrak, přesto se dál věnoval soukromé výuce zpěvu. Zemřel 20. listopadu 1950 ve Varaze, městečku nedaleko Savony v Liguji, kterému udělilo čestné občanství a kde také prožil poslední roky svého života. Jeho jméno dnes nese divadlo a konzervatoř Reggio di Calabria a rodné městečko Palmy vybudovalo na jeho počest mauzoleum vyzdobené scénami z báje o Orfeovi. Dnešní vzpomínku na italského skladatele Francesca Chileu uzavřeme jeho svitou E-dur pro housle a orchestr. Na housle bude hrát Massimo Quarta, soubor i virtuoso del Teatro al Scala řídí Filippo Arlia.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Dobrý, dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
4: A tomu říkáte rychle?
6: Jsme Siegel. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
7: Léto frčí a s ním i letní akce v Top Centru. Nakupujte nářadí, zahradní i stavební techniku a získejte dárky k nákupům po celé léto. Jen u nás Milwaukee, Honda, Husqvarna a další top značky připravené na vaše projekty. Stavte se v Praze, Pardubicích nebo v Rohovládově Bělé a odneste si víc, než čekáte. Kompletní nabídka i online na www.topcentrum.cz.
8: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička. Potisk, trička, bela, CZ.
9: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte veggie mleté Nature's Promise za 54,90 nebo mix Koleslav za 29,90. Albert.
10: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.
11: Koncert bez smokingu vám přináší
10: Klasik Praha.
12: Dnes večer bude na Klasik Praha v rámci koncertu bez smokingu znít hudba českého skladatele Zdeňka Fibicha. Fibich doplňuje vedle Bedřicha Smetany a Antonína Dvořáka trojici českých skladatelů druhé poloviny 19. století, kteří svým významem přesahují rámec české kultury. Fibich je bytostný romantik, mistr hudební miniatury i monumentální velké fresky, v jehož tvorbě se odráží mimořádná sourodost dramatického a hudebního talentu. Významně zasáhl do všech hudebních oborů, jako je opera, symfonická báseň, symfonie, overtura, píseň, komorní a klavírní tvorba. Uvedl do různých forem české hudby baladu. Český repertoár nově obohatil o koncertní melodram, v němž především po tektonické stránce překonal německé romantiky a dospěl k plně prokomponovanému útvaru. K jeho tvorbě se teď pravidelně vrací dirigent Marek Štilec, který systematicky mapuje jeho především symfonickou tvorbu. A tak si dnes večer poslechneme Fibichovu symfonii číslo 3 e-moll, v níž bude Marek Štilec řídit Janáčkovu filharmonii Ostrava. Tato symfonie je Fibichovou poslední a Fibich ji věnoval své lásce a múze Anežce Šulcové. Komponovat začal v roce 1892, ovšem nebyl spokojen s formou a tak práci po 186 taktech přerušil a v symfonické oblasti se na nějakou dobu odmlčel. Jeho léta 1893 až 7 byla pak vyplněna usilovnou prací na volné trilogii oper Bouře, z níž dnes večer zazní předehra ke třetímu dějství. Hedy a Šárka, z níž si v rámci koncertu bez smokingu poslechneme předehru. Teprve v roce 1898 v průběhu rekonvalescence po překonání nebezpečného onemocnění spálou se pustil do práce na nové symfonii. Stejně jako u předchozí symfonie číslo 2 Esdur mu hlavní inspirací byl vztah s Anežkou Šulcovou a opět řada motivů pochází z průběžně doplňovaného cyklu klavírních skladeb Nálady, dojmy a upomínky, především ze třetí řady. Ty jsou však důsledněji přizpůsobovány symfonickému médiu a celkový tón symfonie je střízlivější a vyzrálejší. Symfonie byla dokončena 19. července 1898. Skladatel ji dedikoval slavnému německému dirigentovi Hansi Richterovi, který již dříve projevil o Fibichovu symfonickou tvorbu zájem. Poprvé ji ovšem zahrála Česká filharmonie 7. března 1899, a to pod řízením samotného skladatele. Jak už jsem říkala, Janáčkova filharmonie Ostrava pod taktovkou Marka Štilce zahraje tedy dnes večer právě Fibichovu symfonii číslo 3 E-moll, potom zazní ještě předehra k opeře Šárka, předehra ke třetímu dějství opery Bouře a na závěr večera zazní smuteční pochod ze třetího dějství další Fibichovy opery Nevěsta Mesinská, která měla premiéru v březnu 1884. Věřím, že to pro vás bude zajímavé setkání s Fibichovou hudbou a přeji příjemný večer.
10: Koncert bez smokingu
11: na Klasik Praha.

0: Tohle je Klasik Praha.
1: Hudba v miléniu.
0: O klasice v 21. století.
2: Milí posluchači, máte naladěno rádio Klasik Praha a právě začíná další díl pravidelného pořadu Hudba v miléniu, který posloucháte na frekvenci 98,7 FM. Případně můžete naše pořady bez hudebních ukázek poslouchat také na internetu, v podcastových aplikacích nebo na našich webových stránkách. Od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech vám přeje Ondřej Fischer. Toto je shodou okolností 150. díl tohoto pořadu se mnou jako moderátorem, tak jsem si do tohoto jubilejního dílu pozval svého kamaráda, který je také vynikajícím hudebním skladatelem, dnes už výraznou postavou pražské hudební scény, hrdým rodilým Pražanem, a jeho skladby byly uvedeny mimo jiné na prestižních festivalech Pražské jaro nebo Ostravské dny a Dny nové opery Ostrava. Také je hrál orchestr Berg a věnuje se i hudbě filmové, divadelní a někdy i populární. Navíc je velmi dobrým klavíristou, dobrým sborovým zpěvákem, basistou. Mohli jste ho vidět a slyšet na vystoupeních Pražského filharmonického sboru. A také je vystudovaným lingvistou a fonetikem. Vítám ve studiu Rádia Klasik Praha Haštala Habku. Ahoj.
3: Ahoj, Ondra.
2: Tak já začnu, nechci vůbec zabředávat do nějakých rodinných věcí v tomto pořadu, samozřejmě bude to o tvé skladatelské tvorbě, ale na jednu věc bych se chtěl zeptat, jak je to s tou příbuzností s tím lehárem, protože já jsem nedávno otevřel na Wikipedii heslo Petr Habka a tam je normálně napsané vlastním jménem Petr Josef Lehár. A já už jsem to o tebe kdysi slyšel ten příběh a vlastně jsem si myslel, že to je nějaká částečně spekulativní věc, ale teď jsem to viděl takhle oficiálně, tak jsi příbuzný Lehára.
3: No to já nevím, já si myslím upřímně, že tu Wikipedii může editovat kdokoliv, no. A já jsem tam taky našel, ale mám pocit, že to všechno je v rovině konspirace, že to není, táta o tom nějak s mámou kdysi taky mluvil, že je možný, že Břetislav Lehár, což byl synovec France Lehára, chodil s tátovou maminkou a snad dokonce byli i vzati, a když se táta narodil, tak ještě nebyla s Josefem Habkou, takže je dost pravděpodobný, že je syn toho Břetislava Lehára, ale ten pak prej někam jel na zaoceánský parník, někam do USA, z něj skočil a za sebe vraždil se. Takže to je taková bizarní historka. A potom druhá věc je, že prostě dědeček měl asi 150 cm a babička taky, takže táta měl 2 metry, to takový lehce podezřelý.
2: Tak fanoušky operety mezi našimi posluchači jsme případně teď nalákali k poslechu čtvrttónové hudby, která bude brzy následovat. Tak můžeme přejít k tvému skladatelskému dílu. Dokážeš nějak identifikovat, z čeho vlastně ta tvoje hudba vychází, jaké má základy nebo nějaké inspirační zdroje? Já si pamatuju, že před lety to byl Martinů paralelní kvinty a podobné věci, pak na Hamu asi těch zdrojů přibylo, tak co jsou teď, řekněme, základní stavební kameny tvého hudebního jazyka?
3: No to je dobrá otázka. Já myslím, že už nejsem asi tolik, tak on každý skladatel asi projde nějakým obdobím, kdy tak jako spíš napodobuje nebo nějakým způsobem čerpá ty zdroje, snaží se nějak jako napodobit, nějak se jima inspirovat, a je to asi nějaká součást toho přirozeného muzikantství, že člověk prostě něco vstřebává, něco ze sebe dává, a potom v jistou chvíli už člověk prostě nějak tak toho navstřebal dost, že má pocit, že už toho může dávat sám, aniž by se něčím musel přímo inspirovat, tak to myslím, že už nějak tak zhruba mám, že nemám pocit, že bych takhle byl nějak hlavně inspirovaný nějakým směrem nebo nějakým skladatelem. A tak myslím, že můžu i opravdu říct, že se inspiruju vším, co poslouchám, nebo nejen co poslouchám, ale hlavně teda hudbou. Včetně tý populární, rockový, filmový, jakýkoliv, co se kolem mě tak namane.
2: Tak spousta skladatelů se inspiruje i nehudebními zvuky, že jo? Takže to je taky možnost. Takže dá se to označit za nějaký eklekticismus, řekněme, ten tvůj styl.
3: Tak asi svým způsobem, jo, ačkoliv určitě zase ten eklekticismus je takový sporný termín, že? Protože nebo někoho uráží, někoho neuráží, ale je důležitý si vymezit, že eklekticismus není to, že já vezmu všechno, co kolem sebe slyším, a nějak to jako napodobím a dám to dohromady, ale že skrze mě nějak projdou ty věci, ty věmy, a já je nějak jako interpretuju. Takže do té míry by se dalo říct, že to je eklekticismus. Ale
2: já se tomu taky divím, jak jako negativně nebo pejorativně se ten termín často používá, protože když si třeba vezmu dva z nejuznávanějších skladatelů historie širokou veřejností, že jo, Bacha a Mozarta, tak to byli oba vlastně naprostí eklektici v tom smyslu, jakým jako přejímali různé vlivy a pak je teda nějak zpracovávali, takže.
3: Tak ono se to hrozně proměňovalo skrz jako historii, no. Jako i to propůjčování různých melodií a věcí, kdy se neřešili vůbec samozřejmě autorský práva, takové věci, a dneska, když se o někom řekne, že recykluje svoje nápady, tak už je to taky takový pejorativ. negativní, jakože nemá vlastně co říct, přitom dřív to bylo úplně běžný. Jakože člověk měl nějaký témata, který provázely celou jeho tvorbu, což já mám osobně taky rád vlastně.
2: Tak pojďme si rovnou poslechnout tedy ukázku tvé tvorby, ať si udělají posluchači názor sami. Bude to čtvrtá věta z jedné z tvých vlastně nejnovějších skladeb, což je Houslový koncert, který měl premiéru v loňském roce. Tak co bys nám mohl o této skladbě říci?
3: Ta skladba je čtyřvětá. Já vždycky tak, jako když začínám skládat, tak asi ta první věc je nějaký takový abstraktní příběh, který v hlavě mám, jako odkud, kam ta hudba směřuje, v jaký tam zhruba nějaký emoce nebo barvy procházejí. A potom druhá důležitá věc je ta forma samotná. Já si vždycky udělám na začátku takový grafík nebo spíš takovou malůvku, jako odkud, kam to půjde. A mně se hrozně líbila představa, že ta skladba má čtyři věty, čtyřvětý koncert, a že na konci každý té věty bude nějaký takový refrén, nebo refrén v tom smyslu podobná hudba nebo podobný téma, který bude takhle spojovat napříč všechny ty čtyři věty. Takže to byla taková první věc. A potom ještě důležitá pro mě vždycky instrumentace. A mně se líbil nápad, že ta první věta bude hodně smyčcová, druhá věta bude hodně dechová, třetí bude z těch zbylých nástrojů, takže bicí a harfa, a v té čtvrtý se všichni spojí. Tak to jsou takový nějaký úplně začátky kompoziční ty věci, a potom už je to naplněný prostě různýma věcma, které už nejsou potřeba samozřejmě. Jako jsou tam různý moje oblíbené témata, někde třeba v té druhé větě hodně takový variační princip, ten třetí jsou vlastně pasakália, a čtvrtá věta, kterou teď budeme poslouchat, tak vychází z takového vlastně komorního stupnicového hemžení těch houslí, kdy se to pak předá jako do všech těch smyčců a postupně se to nabaluje, až to skončí v takovém velkolepém finále. A jsou tam slyšet právě ty čtvrtonové průchody, které já mám moc rád. Protože když se řekne čtvrton, tak si spousta lidí představí něco hroznýho, nebo hábu, nebo si vůbec nic nepředstaví. A mně se třeba líbí, když existuje jako půltónový průchod, proč by se nemohl používat čtvrtónový? Prostě když jdu z E do F, tak můžu jít přes o čtvrtón nižší F a je to hezký.
2: Takže ty čtvrtóny jsou tam spíš jako nějaké melodické tóny, než že by se s nima pracovalo třeba v té vertikální harmonické struktuře.
3: Ty čtvrtý větě tomu tak je.
2: Pojďme si teď poslechnout tedy čtvrtá věta z Houslového koncertu mého dnešního hosta, kterým je skladatel Hašta Labka. Bude nám hrát orchestr PKF Prague Philharmonia, solista Michal Sedláček a diriguje Marko Ivanovič.

0: Posloucháte Radio Klasik Praha, dnešním hostem pořadu Hudba v miléniu je skladatel Haštal Habka. Z jehož houslového koncertu jsme teď poslouchali čtvrtou větu v podání orchestru Prague Philharmonia pod taktovkou dirigenta Marka Ivanoviče a solo hrál houslista Michal Sedláček. Ještě bychom vlastně mohli říct, přestože jsme říkali, že se nebudeme pouštět do těch rodinných témat, že si tento houslový koncert věnoval vlastně svému zesnulému strýci, který byl houslistou, kde vlastně hrál.
1: Můj strejda hrál v hesenském rádiovém orchestru v Německu ve Frankfurtu nad Mohanem a byl houslista, byl v prvních houslích a je to teda jako nevlastní brácha mojí mámy a měli jsme krásný vztah, on mě vždycky hrozně podporoval v hudbě a tak mě jako provázel tím hudebním světem. No a odešel náhle úplně tak a já v té době jsem zrovna ten koncert psal a on se na něj i těšil, že se ho poslechne a tak, tak jsem si řekl, že mu ho věnu a vlastně ta třetí věta je taková až jako nénie na jeho počest.
0: Tak tu si poslechneme později v tomto pořadu. Já vždycky, když jsem byl na koncertech, kde se hrály tvoje skladby, včetně toho, kde byl teda uveden ten houslový koncert, tak jsem měl pocit, že ta tvoje hudba oslovuje jako hodně široké spektrum posluchačů. I ty konzervativnější nebo laičtější posluchače, i ty, kteří třeba přijdou na tu soudobou hudbu a kteří vyžadují tu avantgardu. Ale asi málo který autor by jako přiznal, že chce psát hudbu, která se bude líbit každému. Jak ty to máš? Myslíš na toho posluchače nebo na to, jak to bude vnímat tu tvoji skladbu, když ji tvoříš?
1: Já myslím, že zprostředkovaně, nebo takhle, vlastně primárně nemyslím na posluchače, ale vnímám sebe jako toho posluchače a já prostě nezvládnu psát hudbu, která se mi nelíbí, nebo vyloženě posluchačsky. Jsou opravdu skladatelé, který upřednostňují nějakou ideu nebo nějaký algoritmus nebo nějaký prostě vyšší princip, který sledují v té hudbě a ten výsledek potom sluchovej pro ně není natolik důležitý a pro mě prostě důležitý je, protože vlastně skládám tu hudbu, aby mě se líbila a potažmo, když se teda líbí mě, tak snad se líbí i spoustě dalším lidem, protože jsem normální člověk.
0: No to, co jsi zmiňoval, to je takový přístup, jakože spoustě těch skladatelů ta skladba v uvozovkách jako vyjde v křížovce, ale vlastně nad tím nemají ani kontrolu do určité míry nad tím výsledkem, protože prostě je to výsledek nějakých vlastně jako dost mimohudebních úvah.
1: To je samozřejmě na dlouhou debatu, ale to jsou takový ty jako hodně deterministický přístupy k té hudbě, se jim tak jako i říká v tom 20. 21. století. A já myslím, že do jistý míry člověk vždycky trošku toho determinismu tam musí mít, aby dělal něco novýho, nebo nějaký, jako řekněme, ještě se to dá rozdělit na to srdce a mozek, řekněme. Jakože člověk samozřejmě může psát jenom srdcem, ale potom právě většinou ty skladatele docházejí k takovému čirému napodobování, protože vlastně, když člověk píše jenom to, co se mu líbí, tak vlastně hlavně napodobuje to, co už zná, to, co už slyšel. A proto tam je dobrá ta hlava, kdy ta hlava se snaží tam vnášet nějaký nový pohled nebo vznášet otázky, proč ty věci jsou tak, jak jsou a tím pádem vytvářet něco nového. A druhý extrém je, když člověk píše jenom hlavou. No. A to trošku souvisí s tím determinismem, ale chtěl jsem říct, že já taky dost píšu, řekněme, tím srdcem, si myslím, ale tou hlavou to dělám pro sebe zajímavý, řekněme. Abych neměl pocit, že jenom recyklu, abych opravdu to nějak tak dohromady tady v té symbioze schroustával, vytvářel něco, co člověka zároveň ukotvuje, jakože to zní jako něco, co je mu blízký, ale zároveň jsou tam věci, které třeba nechápe, proč se dějou, nebo nechápe, odkud to zní, nebo vznáší v něm otázky.
0: To mě připomnělo, když tady byl skladatel Ian Mikiska, který právě o tomhle hovořil v souvislosti s Jamesem Joycem, že vlastně tu Joyceovu ideu toho takzvaného ideálního čtenáře vlastně aplikuje i v hudbě do určité míry, že je to vlastně trošku někdo jako on sám. Takže to tím pádem pak není nějaká podbízivost, protože často ti autoři bývají nařčeni z toho, že když jaksi uvažují o vnímání toho posluchače té skladby, tak že potom docházejí až k nějakému jako kýči nebo k něčemu takovému. A pak je zase ten druhý extrém, tedy kdy vlastně ten autor je, řekněme, lhostejný k interpretům i k posluchačům a prostě tam jako svrchovaně něco vrhne do toho prostoru a celkem mu nezáleží na tom, jak to bude přijato.
1: Jo, souhlasím. Stejně tak se dá nařknout, ale ten člověk chce mezi tím, že vlastně se chce zalíbit všem, že jo? No. Že vlastně tam dá se nadávat na vlastně úplně všechny přístupy. No. Tak to prostě je pak už otázka toho, jak člověk vidí svět.
0: Pak zase se může stát, že to třeba nebude líbit nikomu, že jo?
1: Samozřejmě, to se může taky stát. A je otázka pak, jestli taková hudba má vznikat, ale samozřejmě mnoho lidí si to odůvodní a ne všechno vzniká jenom kvůli tomu, aby se to lidem líbilo.
0: Tak pojďme si poslechnout možná pro změnu teď, abychom poslouchali trošku něco instrumentačně odlišného, část z tvé skladby, kterou si napsal pro jazzový big band, přestože nemáš rád jazz, ta skladba se jmenuje Aigeiros, tak možná zase bychom mohli začít tím, co znamená ten název.
1: Ten název, to už je docela stará skladbička, asi 5 let. A Aigeiros je hamadriáda, to je jeden druh driád z řecké mytologie, který je spojený s určitým typem stromu a já mám rád hrozně topoly celý svůj život. A ta hamadriáda Aigeiros, právě tak se jmenuje, tak ta je spojená s černým topolem, tak jsem to pojmenoval podle ní. A je tam takový jako mýtický příběh, který sleduje vlastně formu té skladby, ale myslím, že to není potřeba tady teď celý sáhodlouze popisovat.
0: To je něco o tom, že tam bojují ty kvintakordy s těma disonancema, že jo?
1: Přesně, přesně tak, to bylo takový ještě mladický, ale já to mám rád vlastně, teď zpětně jsem to nedávno poslouchal a říkal jsem si, že to je vlastně docela fajn.
0: Tak pojďme si poslechnout úryvek z této skladby Aigeiros pro jazzový big band, kterou napsal můj dnešní host, skladatel Haštal Habka. Bude nám hrát Jazz Dog Orchestra a dirigovat Michal Nejtek.

0: Poslouchali jsme hudbu mého dnešního hosta, skladatele Haštala Habky, skladba Aigey Ross pro jazzový big band, z níž nám teď tedy tento úryvek zahrálo těleso Jazz Dog Orchestra pod vedením dirigenta Michala Nejtka. Ty tedy si vystudoval skladbu na HAMU, nyní si už posluchačem doktorského studia a angažuješ se i v akademickém senátu této instituce. Nedávno jste si zvolili nového děkana, kterým bude Adam Halaš, tak co očekáváš od jeho působení a kam by podle tebe HAMU měla v budoucích letech směřovat?
1: Od Adama Halaše očekávám především to, že je to člověk takovýho hodně mladistvýho smýšlení, poměrně nekonzervativního, a já, ač jsem sám hodně konzervativní v různých věcech, tak si myslím, že ta HAMU si zaslouží po docela dlouhý době hodně takových konzervativních, těch prostě muzikantů, muzikantských děkanů, si zaslouží někoho, kdo tu školu trošku nakopne někam do nějaký současnější sféry. No.
0: On je vlastně představitel nějakého pohybového divadla, jestli to říkáš.
1: Jo, on je z katedry nonverbálního divadla, ale na HAMU je už hrozně dlouho a byl i proděkanem teď dosluhujícího děkana Ivana Klánskýho a je hrozně takový aktivní, rád se baví se studentama, rád pořádá různý workshopy, různý festivaly, takovýhle věci, a myslím, že ta škola to hodně potřebuje, takový ten pocit, že to vedení tam pro ně je a že s ním můžou mluvit a že to je normální člověk a tak dále.
0: Máš už v rámci doktorského studia vyhlédnuto nějaké téma, kterému by se chtěl věnovat, ne přímo třeba téma práce, ale obecně nějakou jako oblast, prostě, na kterou by se chtěl zaměřit?
1: Určitě, moje doktorský, ono to člověk musí, když se hlásí na doktora, tak tu svoji nějakou vizi a svoje téma už musí stanovit. A já jsem se zabýval ve své magisterské práci skladatelem Vojtěchem Soutkem, který je poměrně, řekl bych, pořád zapomenutý, nebo řekněme, nepříliš známý. Já jsem úplnou náhodou na YouTube, kdy se objevil jeho koncert pro klavír orchestr, který se mi strašně zalíbil, tak jsem začal pak tu jeho hudbu víc a víc zkoumat a pak jsem si řekl, že bych o něm mohl napsat magisterku. Zkontaktoval jsem se s jeho rodinou nebo s různýma sourozencema, synem a bývalou ženou a tak. A začalo mě to prostě bavit, tak jsem o něm napsal tu magisterku a vzhledem k tomu, že měla velký mezery, nebo byl to prostě takový výstřel jako první vlastně o něm napsaný, tak jsem si řekl, že by bylo skvělý se jim zabývat i dál. A takže se v podstatě jim zabývám i teď v tom doktorském studiu a ta práce by měla nějakým způsobem katalogizovat všechny jeho díla, že chci prostě uvést jako opravdu celistvý katalog všech jeho děl se všema informacemi, všema uvedeníma, premiérama a tak. A potom na základě jako té kostry těch děl bude vypracována i biografie jeho nějaká základní, která už byla v té magisterce a tady bych chtěl, aby byla trošku komplexnější. No a potom, protože je to furt jako umělecký výzkum, řekněme, a jsem student skladby, tak potom v nějaké ještě další části té práce budu hodnotit, proč vlastně je mi natolik teda blízká ta jeho hudba a co tam pozoruju za znaky, které jsou mi blízký a který třeba s ním sdílím i ve své skladatelské tvorbě a čím se můžu inspirovat a tak.
0: No to jsem právě chtěl říct, že to zní jako dost muzikologicky tady tohleto téma, že mě vlastně přišlo zvláštní, že je prostě tématem studenta skladby nějaký jiný skladatel.
1: Je to pravda, bavili jsme se o tom hodně a proto taky mám vlastně dva vedoucí práce, jedno je Michal Nejtek u nás na HAMU a druhým je Aleš Březina z Institutu Bohuslava Martinů, který mě vede tak jako muzikologicky a právě ohledně té katalogizace a tak.
0: No a jaká je hudba tedy tohoto skladatele Vojtěcha Soutka? Čím tě zaujala?
1: No mě je blízká asi právě tím neustálým lavírováním mezi jako nějakou banalitou a řekněme zpěvností a nějakou velkou zkoumavostí a takovým zabředáváním se do takových velkých jako ploch a témat. No. Třeba ten klavírní koncert vychází z takový jednoduchý písničky, původně moravský, a pak teda ještě přechroustaný Gideonem Kleinem, skladatelem terezínským, tak na nějž je to omáš, ten klavírní koncert. A ta písnička se tam tak jako objevuje skrze celý ten koncert, ale mezi tím jsou tam prostě i v té orchestraci, i v té sazbě toho klavíru takový jako hutný současný plochy prostě různých ať klastrů nebo různých spektrálně znějících harmonií a je to pro mě prostě krásný.
0: No a když už jsme u těch studijních témat, tak v bakalářské práci jakožto lingvista si psal o inspiraci prozodickými aspekty mluveného jazyka v hudbě, tak vím, že třeba v tom fagotovém koncertu, ze kterého za chvíli uslyšíme ukázku, tak tam zrovna si použil spektrální analýzu slova fagot v té druhé větě, což je tedy samozřejmě takový jako dílčí fórek, ale často lidi se snaží prostě vybádat nějaké paralely mezi hudbou a jazykem, často dokonce člověk slýchá, že hudba je jazyk, dá se to to takhle říct? Je hudba jazyk?
1: Já si rozhodně myslím, že ne. No. Ne, myslím si, že jako dá se říct, že hudba je nějaký komunikační prostředek, kulturně zasazený, stejně jako řeč a jazyk, ale určitě s jazykem a s řečí nezdílí ty zásadní vlastně definiční pojmy, proč vůbec něco je jazyk nebo řeč. Takže a převážně kvůli tomu, že tam není ta přímá semantika nebo není tam ten přímý význam.
0: No jasně, no to jsem právě chtěl říct, že ten význam vlastně není nějak kódován úplně, že jo, ale samozřejmě se dá bavit o nějakých tradičních třeba prostě způsobech, jak něco vyjádřit v barokní hudbě, ty různé afekty a tak, tak tam se to tomu jako blíží, ale význam prostě hudby asi není úplně přesně daný.
1: 100%. Je to, ale stejně tak samozřejmě člověk může argumentovat tím, že i slovo propiska každý z nás vnímá úplně jinak a je to taky jenom nějaký prostě symbol, nějaký znak, pod kterým se každý představí něco jiného, ale ta míra abstrakce u té hudby je daleko, daleko větší.
0: Tak pojďme si teď pustit tu zmíněnou druhou větu z Fagotového koncertu, což je tedy už zase pár let stará skladba, která se hrála vlastně na tvém bakalářském absolventském koncertě. Tak jak přesně si tedy tuto druhou větu pojal?
1: Ta druhá věta je taková vlastně ze začátku, já jsem ještě při nástupu na Hamu psal tak docela neoklasicistně, tak tohle je vlastně taková trošku vzpomínka na to období, zní to tak prostě lehce při Prokofověle, ale jsou tam takové vlastně hrátky s různýma rozkladama durových, molových i neutrálních kvintakordů právě díky těm čtvrtónům, kdy ta tercie není ani molová, ani durová, ale je mezi nima. A potom tam uprostřed jsou ty dvě plochy té spektrální analýzy slova fagot, kdy jsem, já jsem se tím inspiroval opravdu volně, ale bavilo mě to a vlastně mě to pohlo při psaní té skladby, že jsem si opravdu vzal trvání každý té hlásky z toho slova fagot a nějak jsem je připodobnil tu instrumentaci tomu spektru těch hlásek, to znamená to F opravdu šumový, který tam nahoře má ty všechny ty přítomné frekvence z toho A a O. Z těch vokálů jsem vzal ty hlavní formanty, které definují vlastně znění toho vokálu a těm jsem dal velkou roli tam ve smyčcích a tak.
0: Pojďme si teď poslechnout tedy druhou větu z tohoto Fagotového koncertu skladatele Haštala Habky, který je naším dnešním hostem v pořadu Hudba v miléniu. Solo bude hrát fagotista Jan Hudeček a doprovodí ho orchestr PKF Prague Filharmonia pod taktovkou Mariana Lejavy.

0: Posloucháte Radio Klasik Praha. Dnešním hostem pořadu Hudba v miléniu je skladatel Haštal Habka, z jehož fagotového koncertu jsme teď poslouchali druhou větu obsahující spektrální analýzu slova fagot, a orchestr Prague Philharmonia hrál spolu se solistou Janem Hudečkem a dirigentem Marianem Lejavou. Ta soudobá hudba, to je téma hodně jitřící emoce. Já se často setkávám třeba i tady v rádiu s tím, že některé posluchače pobuřují skladby třeba 100 let staré. A samozřejmě je to velké téma, o kterém se vedou vášnivé debaty. Tak ty, řekl bych, stojíš tak někde jako mezi těmi radikálními póly tady tohodle toho tématu. Tak jak ty vlastně vnímáš tuto rozjitřenou diskuzi o poslouchatelnosti soudobé hudby?
1: No, to je těžký. No, tak to je, jako soudobý skladatel se tím samozřejmě zabývat nějak musím, protože jsem s tím neustále konfrontovaný. Ale je zajímavý to sledovat i sám na sobě, třeba jak moje skladby vlastní někdo považuje za třeba už skoro neposlouchatelný nebo neporozumitelný, a spoustu lidí, u kterých to vůbec neřekl, tak za mnou přijde a řekne, že je to hrozně dojalo, že jim to přišlo krásný. Dokonce jeden můj kamarád říkal, jako, že si moje skladby pouští před spaním. Tak to mi přišlo nádherný. Což je asi nějaký jako odraz celé společnosti. Prostě jde o to, že lidi jsou na něco zvyklí, a je otázka, jestli jsou otevřený tomu tady tu svoji zvyklost někam posouvat, anebo jestli jsou spokojení v tom, jak to mají. A když člověk je zvyklý celý život poslouchat jenom klasicismus a romantismus, tak mu už Mahler nebo Šostakovič nebo Prokofiev budou připadat vlastně téměř neposlouchatelný. A stejně tak tibetský mnich, který nikdy neslyšel žádnou evropskou hudbu, tak když uslyší renesanční madrigal nebo klidně Bacha, tak se mu to taky třeba nebude líbit. Jde o ten trénink těch uší.
0: Ne? No a kde se bere ta představa, že teda klasická hudba nutně musí být hezká nebo nějaká jako libozvučná? Protože spousta lidí si myslí, že to je prostě nezbytná podmínka.
1: No to je to, co právě je zajímavý u té hudby, protože u jiných vlastně druhů umění tato představa podle mě není natolik přítomná, všudy přítomná, že vlastně když člověk čte knížku nebo se dělá na film nebo třeba ve výtvarném umění, je nějaký druh, řekněme, ošklivosti nebo nějaký nelibosti daleko přijatelnější a přijímanější než u té hudby, u který má hodně lidí zafixováno furt, že hudba se jim musí líbit. A já si myslím, že to je jednak, to může být tím, že ta hudba je hodně... My jsme tou hudbou hodně obklopený neustále, že lidi prostě pořád poslouchají nějakou hudbu a často ji neposlouchají jako ten hlavní terč pozornosti, ale jako nějakou kulisu. A když člověk má hudbu jako kulisu, tak většinou od ní chce jenom nějakou jednu emoci, buď aby se jim líbila, nebo třeba aby jim dodávala nějaký adrenalin nebo něco takového. Takže lidi tu hudbu mají hodně, řekněme, takovou funkční, považují za funkční, a potom nemají takovou chuť se do ní nořit a hledat tam nějaký věci víc než nějakou tu primární emoci. A myslím, že to je možná ten důvod, proč když lidi jdou na koncert, tak jsou potom zklamaný, že se jim to nelíbilo, protože nebyli ochotní nebo nechtěli se do toho proposlouchávat. A já to samozřejmě svým způsobem chápu, a zase je to míra prostě toho, jak to kdo má. Já když už jsem na čtvrtý soudobý skladbě po sobě, tak už taky moje touha se proposlouchávat a dostávat dovnitř ochabuje a už jenom chci ven.
0: No to by asi spousta lidí řekla ten argument, proč má mít dobrovolně ve svém volném čase poslouchat něco, co je disonantní a co vlastně se snaží za každou cenu nebýt libozvučné a prostě nepoužívat tady tyhle ty zavedené prostředky.
1: No myslím si ale, že ta situace už je jiná, že prostě dneska ta scéna té soudobé hudby byla hodně taková, jak teď jsi to popsal, řekněme od 90. do nějakých před 10 lety, před 15 lety, do nějaký takovýhle doby. A dneska, hlavně mezi mladýma autorama, ale nejen mezi nima, už zase vidím návraty k libosti, návraty k hezkosti, návraty k nějaký i takový zase eklektičnosti, řekněme používání různých prvků z různých žánrů, co ty lidi poslouchají, protože jsou to lidi a poslouchají spoustu jiný hudby než jen soudobou, nebo dokonce vůbec neposlouchají soudobou hudbu. Takže myslím, že ta soudobá hudba dneska, minimálně tady v Čechách, ale podle mě i ve světě, se otvírá zase lidem a v širší veřejnosti. A pozoru to i taky zase ve svém okolí, že spousta lidí, kteří jsou třeba výtvarníci nebo jiní umělci, nebo prostě jenom mají rádi umění, takže na ty koncerty chodí a mají to rádi.
0: To je třeba určitě rozdíl mezi Evropou a Amerikou, že v té Americe vlastně chodí laičtí posluchači na soudobou hudbu asi podle toho, co mi říkala třeba spousta hudebníků, kteří se tam pohybují, mnohem víc než u nás, a že to možná je i to určitou jako akademičností toho žánru nebo toho odvětví, která tady jako panuje. No, že...
1: To je rozhodně možné. A nebo taky tím, že prostě Amerika nemá tak hlubokou tradici té hudby jako ta Evropa, která si ji furt tak jako hýčká prostě. když to Amerika už jí má přivezenou, řekněme tu právě evropoidní, nemyslím tu samozřejmě tu lidovou.
0: Tam. No a v rámci samozřejmě multikulturní povahy té země je tam samozřejmě ta otevřenost tak nějak větší. V základu větší k různým směrům a stylům. Tak pojďme si pustit další hudební ukázku. Třetí věta z již zmiňovaného a rozebíraného houslového koncertu mého dnešního hosta Haštala Hapky. Opět nám bude hrát solista Michal Sedláček a orchestr Prague Filharmonia dirigovat Marko Ivanovič.

0: Posloucháte Rádio Klasik Praha. Dnešním hostem pořadu Hudba v miléniu je skladatel Haštal Habka. Poslouchali jsme třetí větu z jeho houslového koncertu z loňského roku 2025. Orchestr Prague Philharmonia dirigoval Marko Ivanovič a solo hrál houslista Michal Sedláček. Vlastně jsou to tedy poměrně nové nahrávky, které tady můžeme poslouchat. Tato byla pořízena v sále Martinů, stejně jako ta nahrávka fagotového koncertu. Samozřejmě to je takový do značné míry reprezentativní výběr té tvé tvorby, ale ona je mnohem širší. Ty si přičichnul třeba i k opernímu žánru, napsal si v rámci festivalu Dny nové opery Ostrava operu s názvem Až tu všichni budou. Tak o čem ta opera je a jak si přistoupil k tomuto žánru, někdo říká mrtvému žánru?
1: Já jsem k tomu žánru přistoupil tak nějak po svým. Já jsem původně přemýšlel, že si udělám velkou rešerši současné opery, protože já vlastně v tom žánru moc etablovaný nejsem. Já znám málo současných oper a obecně na opery chodím málo, kromě oper mýho otčíma Davida Radoka, který mám hrozně rád. Tak ačkoliv jsem teda vyrůstal jako v operním prostředí, protože máma pracovala v opeře, já jsem jako malej furt do opery chodil, tak prostě tu operu nějak nemám tolik, ji nepovažuji za svou, tak jsem chvilku přemýšlel, že bych si udělal nějakou velkou rešerši a pak jsem si řekl, že to vlastně asi není potřeba, že ten žánr i ten festival jsou natolik otevřený věci, že si to můžu tak pojmout prostě, jak si uznám za vhodný sám. No a dopadlo to tak zvláštně jako napůl mezi nějakým hudebním divadlem a operou. Je tam jedna jediná pěvecká role, a pak několik takových zpívaných částí a spousta mluvení, takže dopadlo to tak nějak jako mezi.
0: A tomu se schválně chtěl vyhnout, tomu opernímu zpěvu, jakože to je nějaký takový příliš stigmatizovaný nebo příliš příznakový stylový prvek?
1: Ne, upřímně, úplně upřímně jsem se tomu chtěl vyhnout, hlavně i teda po domluvě s režisérkou Vilmou Bořkovec, kvůli tomu, že operní pěvci často neumějí vůbec hrát, a je to často opravdu tristní podívaná se na ně dívat.
0: Takže tam jsou činoherci.
1: Takže tam jsou převážně činoherci a je tam jedna operní zpěvačka, přesně tak.
0: No a to je důležité, protože je důležitý děj té opery, který je tedy o čem?
1: Jo, pardon, to jsem nezmínil. Děj opery vlastně rozkrývá takový abstraktní vymyšlený příběh, inspirovaný panem Baldou, panem Jaroslavem Baldou.

0: Budou, který kdysi asi před, já už taky nevím, jak je to dlouho, už docela dlouho, se pokusil vykolejit vlak a následně svést celý tento atentát na muslimské přistěhovalce.
1: A byl za to odsouzen,
0: za to
1: vězení za teroristický útok vlastně.
0: Přesně tak, ale vlastně primárně to není o něm, je to o strachu, je to o tomhle abstraktním strachu z nějakých neznámých lidí, věcí, tvorů. A celou tu operu vlastně my nevíme, kdo co provedl, a zjišťujeme to až na konci. A snažili jsme se, ten politický podtext tam samozřejmě je, ale není to to nejdůležitější a není to nějaký hlavní sdělení té opery.
1: Tak samozřejmě to téma je stále aktuální a tím, že je obecnější, tak určitě by si opera zasloužila nějaké další uvedení, tak kdyby nás třeba poslouchal někdo, kdo to může zařídit, tak by to bylo hezké, ideálně tedy třeba v Praze, když to bylo minule v Ostravě. My uzavřeme dnešní pořad skladbou Epilog, která se hrála opravdu nedávno v prosinci na koncertě k 25. výročí orchestru Berg. Je to tedy pouze dvouminutová skladba. To ti přímo zadali, že to má být epilog na závěr celého koncertu?
0: Ne, to bylo úplně jinak. Zadání bylo napsat dvouminutovou skladbu, protože v rámci toho 25. výročí orchestru Berg oni oslovili 25 skladatelů a každý dvouminutovou skladbu napsal, přičemž to rozmezí bylo asi minuta a půl až 2,5 minuty. A já jsem byl v té zvláštní situaci, že jsem pro Berg psal 2 měsíce předtím skladbu Chlapec s šedivými řasami, která se uvedla v Muzeu hudby. A vlastně jsem byl prostě v téhle zvláštní situaci, že mám psát 2 skladby pro ten týž ansámbl najednou. A on, když člověk píše nějakou skladbu, tak dlouho je v tom jejím vesmíru a tak nějak v tom tak spočívá a není úplně snadný se hned vyrojit z toho pryč a psát něco nového. Tak jsem to vyřešil tak, že jsem napsal jakýsi epilog té skladbě, co jsem napsal v říjnu. Takže vychází i z toho hlavního tématu té říjnové skladby a je to takový úplně komorní, jenom flažolety smyčců a k tomu jsou zvony. 2 hráči na zvony, který nějakým způsobem kopírují zvony u svatého Vojtěcha tady v Praze, protože ty vždycky slýchám na obědech u své babičky, kde často píšu, tak jsem to tam nějak chtěl vměstnat. No a tím, že se to jmenuje epilog, tak to Petr Vrábel, dirigent orchestru Berg, v celku nakonec logicky zařadil jako nakonec celého toho koncertu. Stejně jako to máme na konci dneska, takže ten název epilog prostě už navždycky bude tu skladbu uvádět na konci.
1: Logicky si tedy poslechneme skladbu Epilog v podání orchestru Berg. Závěrem dnešního pořadu Hudba v miléniu, jehož hostem byl hudební skladatel Haštal Habka. Tak já ti děkuji, že jsi nám přišel k nám do studia Rádia Klasik Praha představit svou tvorbu a podělit se o zajímavé myšlenky o soudobé hudbě a někdy opět naslyšenou, ať se ti daří.
0: Já moc krát děkuji. Se krásně a děkuji. Naschle.
1: A od mikrofonu Rádia Klasik Praha se pro dnešek loučí Ondřej Fischer.